0: kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, jsem vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonbonieru?
0: Kafe?
1: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
1: Skyrock
0: a Radio Metropole naladí 443 000 posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
0: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Radia Hana.
3: Radio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Hudební novinka Rádia Hana.
1: Právě teď.
0: Právě teď.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.
1: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana.
2: Rádio Hana.
3: Christian Grey.
4: Jsem Anastázie Stýlová.

0: Peter, ty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: Jdeme na zprávy. Loděnka roste podle plánu. Stavba vzdělávacího centra Loděnka v Olomoucké zoo úspěšně pokračuje. Lákadlem nového objektu ve tvaru hlavonožce bude obří akvárium pro žraloky, největší v České republice. Dvoupodlažní centrum nabídne kromě žraločího akvária také přednáškový sál pro 100 lidí a dvě učebny. Základy stavby už jsou hotové z 80%. Dokončení Loděnky se plánuje na rok 2028. Nižší tresty padly za krádež kabelů na železničním koridoru na Přerovsku. Olomoucký krajský soud snížil dvěma mužům v případu trest za krádež kabelů na železničním koridoru na Přerovsku na podmínku. Do vězení také jde jen jeden ze tří obžalovaných, a to na 3,5 roku. Připomeneme, že loňská listopadová krádež kabelů u Jezernice u Lipníka omezila provoz na páteřní trati na 20 hodin. Všichni tři muži odsouzení za krádež a ohrožení obecně prospěšného zařízení musí uhradit škodu přes 1,25 milionu korun. Aby byly sociální sítě pro děti, tak to Evropská unie nechce. Jak píše ČT, EU navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let a účet do 15 let jen se souhlasem rodičů, informuje Evropská komise. Je to kvůli škodlivosti sociálních sítí. Sport. S reprezentační kariérou se rozloučí hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi. Poslední zápas za reprezentaci má v plánu 6. října. Dlouholetý kapitán se s argentinským nároďákem rozloučí v přáteláku s Beninem v Buenos Aires.
1: Počasí. Co hlásí meteorologové pro náš region na čtvrtek? Provázet nás má oblačno až polojasno, místy dešťové přehánky a ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia ve stínu, no a podobně nám budou teploměry ukazovat až do konce tohoto týdne. Nejlepší hudební výběr.
2: Byly 3 hodiny.

Berani, nenechte se vyvést z míry a jednejte s rozvahou. Víci vždycky má cenu, když se snažíte. Blíženci, důležité pro vás je z ničeho se nezbláznit. Raci, rozhodujete se rychle a bez váhání. Lvi, klasika, všechno víte, všechno znáte a od všeho máte klíče, že? Pany, není špatné, když sdílíte svoje pocity. Váhy, vy budete kolem sebe šířit optimismus a pohodu. Štíři, když to jde, ve všem hledáte hlubší smysl. Střelci, po hlavě se vrháte do nových projektů. Kozorozi, nečekaná zpráva může změnit vaše původní plány. Vodnáři, umíte na sobě zapracovat. A co my ryby, všechno nás baví víc, než poslouchat vlastní myšlenky.

0: že chirurgové operují přesněji, poslouchají-li při operaci svou oblíbenou muziku?
1: O hudbě víme téměř vše.
0: Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
2: Jsme Rádio Haná.
3: Mám prostě

0: Rádio Hana.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše věrné rádio, hrajeme hity, vysíláme zprávy z našeho kraje a sledujeme filmové trháky v moravských kinech. Na co zajít od čtvrtka 17. září za filmové experty hlasí Radek Krojcigr z Multiplexu Premier Cinemas. Rady.
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dannyho parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimi komedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítaví potomci by ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třeštíková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basikové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
3: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
2: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo ji nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Kojot vrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci i prostředím. Boj Kojota Wildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gagů. Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento sci-fi horor je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
1: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basikové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Krojcigr z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a přeji hezký den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že náš tep a mimika se mění přesně podle toho, jakou hudbu posloucháme? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
4: Olomouc, Boskovice, Blansko.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: počasí.
1: Co hlásí meteorologové pro náš region na čtvrtek? Provázet nás má oblačno až polojasno, místy dešťové přehánky a ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia ve stínu, no a podobně nám budou teploměry ukazovat až do konce tohoto týdne.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, nenechte se vyvést z míry a jednejte s rozvahou. Víci vždycky má cenu, když se snažíte. Blíženci, důležité pro vás je z ničeho se nezbláznit. Raci, rozhodujete se rychle a bez váhání. Lvi, klasika, všechno víte, všechno znáte a od všeho máte klíče, že? Pany, není špatné, když sdílíte svoje pocity. Váhy, vy budete kolem sebe šířit optimismus a pohodu. Štíři, když to jde, ve všem hledáte hlubší smysl. Střelci, po hlavě se vrháte do nových projektů. Kozorozi, nečekaná zpráva může změnit vaše původní plány. Vodnáři, umíte na sobě zapracovat. A co mi ryby, všechno nás baví víc, než poslouchat vlastní myšlenky.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxiku život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: italskou kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonbonieru?
0: Kafe?
1: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
1: Skyrock
0: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
0: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Radia Hana.

0: Rádio Haná.
1: Přejeme ráno na jedničku.
2: 30 rokov na scéně, No Name v O2 Arene.
3: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
5: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
6: Veď predsa že sa radovať smie.
5: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
7: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
5: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
1: Rádio Haná a ranní topka. Vaše ráno, naše energie.

0: Tohle zní jako naprosto senzační melodie. Nahané vracíme zpátky 80. Tohle jsou totiž Alphaville. A my si hrajeme dál. Nejlepší hudební výběr, ať čtvrteční ranní topka stojí za to. Takže, co tam máme pro vás po 6. hodině?
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Budou třeba Ace of Base. It's a beautiful life. Taky Miraj. Kdybych já ho viděl. A nebo nám zaspívá i britská zpěvačka Rachel Agatha Keane. Čekají nás samé skvělé pecky, přejeme pohodové ráno, teď je 5:56.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
3: Bude 6 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Jdeme na zprávy. Loděnka roste podle plánu. Stavba vzdělávacího centra Loděnka v Olomoucké zoo úspěšně pokračuje. Lákadlem nového objektu ve tvaru hlavonožce bude obří akvárium pro žraloky, největší v České republice. Dvoupodlažní centrum nabídne kromě žraločího akvária také přednáškový sál pro 100 lidí a dvě učebny. Základy stavby už jsou hotové z 80%. Dokončení Loděnky se plánuje na rok 2028. Nižší tresty padly za krádež kabelů na železničním koridoru na Přerovsku. Olomoucký krajský soud snížil dvěma mužům v případu trest za krádež kabelů na železničním koridoru na Přerovsku na podmínku. Do vězení také jde jen jeden ze tří obžalovaných, a to na 3,5 roku. Připomeneme, že loňská listopadová krádež kabelů u jezernice u Lipníka omezila provoz na páteřní trati na 20 hodin. Všichni tři muži odsouzení za krádež a ohrožení obecně prospěšného zařízení musí uhradit škodu přes 1,25 milionu korun. Aby byly sociální sítě pro děti, tak to Evropská unie nechce. Jak píše ČT, EU navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let a účet do 15 let jen se souhlasem rodičů, informuje Evropská komise. Je to kvůli škodlivosti sociálních sítí.
3: Sport.
5: S reprezentační kariérou se rozloučí hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi. Poslední zápas za reprezentaci má v plánu 6. října. Dlouholetý kapitán se s argentinským nároďákem rozloučí v přáteláku s Beninem v Buenos Aires.
3: Počasí.
6: Co hlásí meteorologové pro náš region na čtvrtek? Provázet nás má oblačno až polojasno, místy dešťové přehánky a ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia ve stínu, no a podobně nám budou teploměry ukazovat až do konce tohoto týdne.
7: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
8: Třicet let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
3: Lepší hudební výběr.
0: Za necelou minutu bude 6 hodin. Dobré ráno.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Pepo, vstávej.
3: Nemusím.
2: Pepo, už je 8, vstávej.
3: Nemusím.
2: Je pátek, Pepo.
3: Nemusím.
2: Musíš už jít.
3: Nemusím.
4: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
5: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
10: Ahoj, tady Giorgio.
11: My name is Giovanni Giorgio.
10: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
12: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
13: Datart uvádí Dny Marian.
14: Dny Marian, jo.
13: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
14: No to je sen.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
16: Dobré ráno na Hané.
17: Zapomeňte na včerejšek, dneska je nový den a patří jenom vám. Ráno je top, 6 hodin, 9 minut, jaký vlastně bude čtvrtek, povíme si za chvilku. Teď už posíláme CC Catch, tak pěkný poslech, super vstávání.

0: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz. Rádio Haná.
2: Ráno je

0: Život visí na vlásku, i o tom je Anděl od skupiny Miraj. Nejlepší část dne začíná právě teď s úsměvem a s rádiem Hana a samozřejmě k tomu taky ten nejlepší hudební výběr, co nás postaví na nohy. Přátelé, je 6 hodin, 16 minut, je tady čtvrteční ranní topka. Před půl sedmou určitě omrkneme počasí a dopravu v našem regionu. No a teď už je tu taky naše čtvrteční kalendárium, takže jdeme slavit.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je čtvrtek 17. září. Narozeniny slaví zpěvačka Anastasia anebo Alexandr Ovečkin, který je považován za jednoho z nejlepších hokejistů planety.
2: Backdoor left score! Alex Ovečkin!
0: Narozeniny má také bývalý profitenista a rodák z Valmezu Tomáš Berdych.
3: Něco prostě tady mi řeklo, že už prostě, že to zaslo, že to není.
0: Oslavencům gratulujeme a přejeme, ať máte vždycky tu správnou trefu. A protože je 17. září, tak svátek má každá Naďa, Naděnka, Naděžda. A právě pro vás je tu naše speciální sváteční hymna.
4: Ne

0: Nadi a Nadeždy posíláme pusu.
1: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná.

0: Hit.cz.
1: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
2: Za stovku do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
6: Nodie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
7: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
8: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
9: Olomoucký zimák opět ožívá a soupeři už zase mají strach.
10: Když soupeř slyší hlas kohouta, vždy pořádná mela se rozpoutá.
9: Další domácí utkání s třaskavou atmosférou odehraje HC Olomouc tento pátek od 18 hodin proti Plzni.
10: Přijďte nás podpořit, ať je kohouti hlas slyšet co nejvíc. Zdraví vás Kuba Navrátil, útočník HC Olomouc.
9: Buďme u toho všetci spolu.
11: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
13: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
14: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Ano, Tina Turner a ten nejlepší hudební výběr, Simply the Best. Za chvilku už bude 6:30. Během noci nám na Moravě něco málo napršelo a my víme, jak bude. Dneska by mělo být polojasno s trochou mraku, takže sem ukáže i sluníčko a oproti včerejšku jdou teploty trochu dolů, protože ode dneška do neděle by mělo být nejčastěji 18 až 20 stupňů.
1: Doprava.
0: Je tady taky aktuálně doprava na Olomoucku, na Hranicku, na Šumpersku i jinde. Po ránu celkem klidný provoz, jenom jsou silnice po nočním dešti mokré. A máme hlášenou policejní hlídku na Prostějovsku, v Mostkovicích, na Stichovické a nebo taky v Přerově na Tovačovské. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Je 6:30, teď je přesně 6:30.
2: Ráno na Hané.

0: Nahané pro všechny, nejlepší hudební výběr, tohle jsou Queeni, za chvilku kapela Krištof. Aktuální čas v naší čtvrteční ranní topce 6.37. Tak přátelé, Vlastivědné muzeum v Olomouci chystá na víkend řemeslný jarmark, ale to si povíme až zítra. Dneska, protože je čtvrtek, tak tady pro vás máme jako vždycky naše filmové premiéry.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme vaše věrné rádio, hrajeme hity, vysíláme zprávy z našeho kraje a sledujeme filmové trháky v moravských kinech. Na co zajít od čtvrtka 17. září za filmové experty hlasí Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Rady?
3: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dannyho parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimi komedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítaví potomci by ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třeštíková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basíkové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
4: Jako žena, co se připadala úplně odepsaná.
3: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo i nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Kojot vrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci i prostředím. Boj Kojota Wildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gegů. Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento sci-fi horor je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
2: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basíkové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
3: Díky, Lukáši, za rozhovor a přeji hezký den.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tomy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tomy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
6: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
10: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
7: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
11: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
14: Rádio Hana.
15: Nejlepší hudební výběr.

0: ranní topka Rádia Hana. Možná už jste to slyšeli, že v olomoucké pevnosti poznání je to na houby, a to doslova. Ano, máme tu houby na životní velikosti a mykologickou poradnu. Teď o víkendu, v sobotu taky budeme mít prostě piknik v Prostějově, velmi příjemné podzimní dopoledne. Pro celé rodiny, pro děti, spousta her a soutěží. No a v sobotu taky loučení s létem v lázních Slatinice a Neb in Burčák a Víno Veritas. Tak máme se na co těšit, víkend bude parádní a na Hané samozřejmě jedeme dál. Tak dobré ráno.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.

0: i hokej, co to jde, ale někdy to prostě nestačí. HC Olomouc včera prohrála doma s pražskou Spartou. Sledujeme i Maxa Ligu, jak dopadli přerovští nebo zlíští hokejisté. Povíme si ve sportu ještě před sedmou. Podrobnosti do tří minut, tak určitě poslouchejte dál.
1: Rádio Hana.
2: Ráno je top.

Nahané stále platí naše heslo, baví nás bavit vás, ale občas se to prostě úplně nepovede. Nahané pro vás máme bohužel i smutné zprávy a týkají se olomouckého podnikatele Richarda Morávka. Podrobnosti za chvilku. Dál si hrajeme taky ten nejlepší hudební výběr i po 7. hodině. Hit za hitem. Hit za hitem.

0: chystané, teď je 6.56.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
2: Bude 7 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Máme tu pro vás další zprávy. Je čtvrtek 17. září. Od nás víte, že olomoucký podnikatel a zakladatel skupiny Redstone Richard Morávek měl během dovolené ve Španělsku vážnou nehodu a od srpna byl ve vážném stavu v péči specialistů ve fakultní nemocnici Olomouc. Dnes v brzkých ranních hodinách se na sociálních sítích jeho manželky Heleny Morávkové objevují kondolence od přátel. Zjišťujeme oficiální status této situace. Dostavba dálnice D55 mezi Olomoucí a Přerovem se blíží. Ředitelství silnic a dálnic vybralo zhotovitele úseku D55 Skokor do Přerova za víc než 1,5 miliardy korun. Téměř 6-kilometrovou stavbu zajistí sdružení společností Firesta Fischer, Ohlažos, Valkano a Duna Asfalt. První část D55 Olomouc Kokory se otevřela loni před Vánoci. Stavba úseku Kokory Přerov má začít ještě letos. Dokončení D55 přinese Přerovu přímé kapacitní spojení s Olomoucí a odvede dopravu ze stávajících silnic. Je čtvrtek a k dostání je nové číslo týdeníku Hanák. Nese aktuální informace o výstavbě rozsáhlé průmyslové zóny v Přerově nebo o moderním prostředí bazénu v Kroměříži. Tato a další témata v týdeníku Hanák.
2: Sport.
4: Vítězně zvládli 13. kolo hokejové Maxaligy přerovští Zubři. Před svými fanoušky dokázali porazit chomutovské Piráty 2-1. Z klubu z našeho regionu se ve 13. kole Maxaligy naopak nedařilo zlínským Beranům. Padli 1-7 se Vsetínem.
2: Počasí.
0: To jsou změny. Ještě včera letních 25, večer a v noci pak na Moravu dorazily deště a následně i ochlazení. Víme, jak bude. Ode dneška do neděle by mělo být nejčastěji 18 až 20 stupňů. A taky nás prý čekají poměrně studená rána. Konkrétně v pátek a v sobotu to bude maximálně plus 8.
5: Plánovaný zákrok a rychleji zpátky domů. Jednodenní péče Agel nabízí šetrné operační metody s krátkou hospitalizací v Prostějově, Přerově a Štenberku.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci je po ránu celkem klidný provoz. Nicméně prosíme řidiče, aby opravdu dodržovali 30 na Svornosti, na ulici Krapkova nebo Kmochova. Občas to tady rozjedete trochu víc, tak nohu z plynu, ať zbytečně neplatíte pokutu. Policejní hlídku pak máme hlášenou na Prostějovsku u Soběsuk, jak je ta křižovatka na Hamry, anebo na Šumpersku na trase Dolní Studénky Sutkov. Tak si užívejte ranní jízdu s naším rádiem a nikam se zbytečně nežeňte.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.
0: Dobré ráno, bylo 7 hodin.

taháme s Pelíškou. Dobré ráno. Je tady čtvrteční ranní topka s Rádiem Hana. Zdraví vás Martina Kvítko. Dneska možná máme šanci udělat něco skvělého, tak rozhodně nečekáme na zázraky a vstáváme taky. No a posloucháme, ať neprošvihneme třeba naše dnešní horoskopy. Ty tady budou už za chvilku. Do té doby třeba taky zpěvačka Anna K. Rádio Hana, teď je 7 hodin a 7 minut. Přejeme vám krásné čtvrteční ráno na Hané.

0: 11. Ještě před 7:30 určitě spolu umrkneme počasí a dopravu v našem regionu, protože jsme vaše regionální jednička, jsme Rádio Hana. A taky pamatujte, že jedna nenápadná pozitivní myšlenka po ránu může změnit celý den. Tak víte co? Pojďme tu myšlenku spolu najít v dnešních horoskopech. Dobré ráno.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, nenechte se vyvést z míry a jednejte s rozvahou. Víci vždycky má cenu, když se snažíte. Blíženci, důležité pro vás je z ničeho se nezbláznit. Radci, rozhodujete se rychle a bez váhání. Lvi, klasika, všechno víte, všechno znáte a od všeho máte klíče, že? Pany, není špatné, když sdílíte svoje pocity. Váhy, vy budete kolem sebe šířit optimismus a pohodu. Štíři, když to jde, ve všem hledáte hlubší smysl. Střelci, po hlavě se vrháte do nových projektů. Kozorozi, nečekaná zpráva může změnit vaše původní plány. Vodnáři, umíte na sobě zapracovat. A co mi ryby, všechno nás baví víc, než poslouchat vlastní myšlenky.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
4: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
8: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
7: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
8: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
7: Vstupenky na smsticket.cz.
8: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
9: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
10: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
11: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
17: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
18: Tady je Radio Hana.

0: všechny bojovníky, co se s tím vždycky každé ráno dokážou poprat, že vlastně jako přeperete ten polštářek, tu peřinu, ten pelíšek, prostě vyskočíte a jdete do toho naplno. 7.26, večera v noci nám na Moravě něco málo napršelo, jinak dneska by se mohlo mezi mraky ukázat i sluníčko. Oproti včerejšku půjdou teploty trochu dolů, ode dneška do neděle nejčastěji naměříme 18 až 20. Doprava. Je tady taky blesková doprava, zatím máme hlášený celkem klidný provoz ve všech městech, na všech dálnicích v našem regionu, ale už se to malinko štosuje a je to silnější třeba v Olomouci, na Kosmonautu, na Chválkovické, na Lipenské nebo na ulici Švajcerova. Takže počítejte třeba s několika minutami zdržení, my vám ale každopádně přejeme hlavně pohodovou a šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Dobré ráno, za necelé 4 minuty už bude 7:30.
2: Rádio Hana.
1: Ráno je

0: Rádio Haná.
1: Přejeme ráno na jedničku.
2: Čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Haná, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: Nahané spolu i se zpěvákem Mikaelem chvilku po půl osmé. Mikael v říjnu vydává úplně novou desku a ta bude u něj zcela nezvykle naspívaná, zcela v češtině. Tak to se moc těšíme. No a jak je to třeba s melodiemi, které se nám doslova zaseknou v hlavě? Tak to si povíme do 3 minut. Tady u nás Nahané je 7.32.
1: Rádio Hana.
2: Ráno je top.

0: snad fér, ne, to není fér, už zase musíme do práce, už zase musíme do školy. Ano, musíme, protože je čtvrtek, 7.35, to je aktuální čas tady u nás na Hané, kde si hrajeme dál ten nejlepší hudební výběr. Přátelé, říká vám něco fenomén ušní červ, jde prý o přirozenou reakci našeho mozku na nějakou chytlavou melodii a my víme, co s tím.
1: Rádio Hana, životní styl.
2: Možná to znáte, v rádiu dohraje písnička a vy si ji pak broukáte ještě dva dny. Není to náhoda, ale čistá věda. Když experti zkoumali tyto takzvané ušní červy, tedy melodie, které se nám vrací do hlavy, zjistili, že mají velmi podobné vlastnosti. Většinou jsou to songy, co mají svižnější tempo a jednoduchou, snadno zapamatovatelnou linku. Zásadní háček je ale v tom, že se do nich občas vloudí nějaký nečekaný tón nebo skok. Pro náš mozek je to jako záhada, kterou má potřebu neustále řešit a tak si tu smyčku přehrává pořád dokola. A jak se toho zbavit? Poslechněte si skladbu znovu, od začátku do konce, anebo prý pomůže obyčejná žvíkačka. Tak schválně, jaká melodie se naposledy zasekla v hlavě vám? Dejte vědět a poslouchejte dál.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás i ve čtvrtek ráno.
3: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem a mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky, každý hrníček je originál. Mugo, dárek, který potěší každý den. Mugo.cz
4: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
5: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku.cz.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pivec.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa!
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B, CZ.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
7: Pivovar Jadrníček Náměšťná vás zve do své hospůdky na 2 dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Beer Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
8: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
9: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
11: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
12: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
13: Rádio Hana.
14: Dobré ráno.

0: nás nahne, si hrajeme ten nejlepší hudební výběr. 7.45, ano, je přesně 7:45. A klasika, vy si vždycky po ránu musíte zapnout Hanu. To my víme. A jaké jsou vaše další ranní rituály? Bez čeho třeba ráno nevykročíte z domu? I na to se ptáme na našem radiovém Facebooku. Vesměs se tam objevuje, že nevykročíte bez kafe, bez manžela nebo bez peněženky. Posluchač Petr má takovou tu klasiku KMB, klíče, mobil, brýle. Lucie nevychází zásadně bez podprsenky. Lucie, naprosto rozumím. A píše nám taky Ivanka, ta prý z domu nevychází radši vůbec. A co vy? Jaké máte ranní rituály? Bez čeho ráno prostě nevyjdete z baráku? Klidně nám napište na našem Facebooku, na naší facebookové stránce. Se těšíme na komentáře od vás a posíláme dál songy, které vás budou bavit. Bude třeba kapela Roxette a nebo Alex Warren. Dobré ráno.
1: Ráno je top.
2: Rádio Hana.

0: Hello you fool, I love you. Tak přátelé, tohle je Joyride, rok se ti. Naše ranní jízda pokračuje, 7.52, za chvilku jeleni a před osmou zprávy, v nich mimo jiné Olomouc, náměstí Republiky, slaměná umělecká instalace s tím, že některé ty slaměné balíky skončily v kašně. Co se tady vlastně stalo, o tom budeme mluvit ve zprávách za chvilku, tak poslouchejte dál.
1: Rádio Hana.
2: Dobré ráno.
0: Je 7.52, dobré ráno.

0: Tak to vypadá, že se chystá film o jediném českém držiteli Nobelovy ceny za literaturu. Podrobnosti za chvilku ve zprávách na Hané a po 8 hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Rozhodně tady bude Teddy Swims. Dáme taky Pet Shop Boys. Nebo nám zaspívá Lucie Bílá. Zprávy z regionu a také sport a bohužel včerejší porážka olomouckých Kohoutů s pražskou Spartou. Radio Hana, teď je 7.56.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
3: Bude 8 hodin.
1: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Jdeme na další zprávy. Je čtvrtek 17. října. Jdeme na další zprávy. Je čtvrtek 17. září. Od nás víte o slaměné umělecké instalaci na náměstí Republiky v Olomouci. Slaměné balíky, z nichž bylo sestavené dílo Prostřít náměstí od architektky Barbory Bilunkové, ovšem někdo vzal a naházel do kašny tritónů v místě. Slaměná instalace vytvořená při Street Art Festivalu bude obnovená a vyvrcholí v pátek 18. září bezplatnou komunitní hostinou pod širým nebem.
5: Bych radila tomu, kdo to udělal, aby si rozbíjel prasátka, aby si chystal kasič, protože se na to přijde, kdo to udělal. Ty kamery tady jsou a je zvýšená ostrá podaná žádost na městskou policii, aby se to prostě ještě víc hlídalo. Prostě to instalujeme, ale věci, které měly být dotažené do konce, to znamená ty brány, prostě se ho dělat nebudou, udělají se až v pátek.
4: Reagovala pro web report.cz za Street Art Festival kurátorka Romana Junkerová.
2: Prostějov aktuálně.
4: Výzdoba končí. Květinová výzdoba kašny na Pernštínském náměstí v Prostějově bude během dneška odstraněna. Práce začínají nyní. Zájemci si při deinstalaci mohou část květin zdarma odnést. Poznáme jediného českého držitele Nobelovy ceny za literaturu. Filmaři dokončili první celovečerní dokument o spisovateli a básníkovi Jaroslavu Seifertovi. Snímek Pavla Štengla Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí vstoupí do kin v lednu.
3: Sport.
4: Porážkou vstoupili do nové sezóny hokejové extraligy olomoučtí Kohouti. Na domácím ledě vyzvali v prvním kole soutěže pražskou Spartu a Kohouti nedokázali udržet se soupeřem krok. Olomoučtí hokejisté prohráli 2-5.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě se dnes občas počítá i se sluníčkem. Ano, mezi mraky se ukáže. Jinak ode dneška do neděle naměříme zhruba 18 až 20 stupňů. Tyhle ty hodnoty jsou na druhou polovinu září lehce nadprůměrné. A výhledově příští týden už to bude o něco méně, a to konkrétně 15 až 17.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě na Olomoucku, je to na silnici Topolany Ústín, na místě jsou záchranáři. Bouráme taky v Přerově, a to na ulici generála Štefánika, tady je teď průjezd se zvýšenou opatrností a nehodu máme hlášenou i na D1 ve směru na Vyškov před exitem Ivanovice na Hané. Tak ať vám to jede co nejlépe a my vám přejeme šťastnou a pohodovou cestu.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
3: Nejlepší hudební výběr.
0: Je přesně 8 hodin, na Hané přejeme dobré ráno a posíláme Marka Ztraceného.

0: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás poholtí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: To nejlepší pro ty nejlepší.
3: Rádio Hana
2: a ranní topka.

0: Kdo ví, možná, že ta nejlepší část dne začíná právě teď. Je 8 hodin a 13 minut. S úsměvem a s rádiem Hana začínáme nový den a k tomu hrajeme ten nejlepší hudební výběr, co nás postaví na nohy. Tohle to je Teddy Swims a za chvilku budou třeba taky Pet Shop Boys. A ještě před 8:30 určitě společně omrkneme počasí a také dopravu v našem regionu. Ať víme, jak bude, ať víme, jak se jezdí. No a teď už je tu naše čtvrteční kalendárium, takže jdeme slavit.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je čtvrtek 17. září. Narozeniny slaví zpěvačka Anastasia anebo Alexandr Ovečkin, který je považován za jednoho z nejlepších hokejistů planety.
2: Backdoor, let's go!
0: Narozeniny má také bývalý profitenista a rodák z Valmezu Tomáš Berdych.
3: Něco prostě tady mi řeklo, že už prostě, že to zaslo, že to není.
0: Oslavencům gratulujeme a přejeme, ať máte vždycky tu správnou trefu. A protože je 17. září, tak svátek má každá Naďa, Naděnka, Naděžda. A právě pro vás je tu naše speciální sváteční hymna.
4: Dnes

0: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná. Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
1: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
4: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
5: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
4: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
15: Luka od Ditonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
16: Olomoucký zimák opět ožívá a soupeři už zase mají strach.
17: Když soupeř slyší hlas kohouta, vždy pořádná mela se rozpoutá.
16: Další domácí utkání s třaskavou atmosférou odehraje HC Olomouc tento pátek od 18 hodin proti Plzni.
17: Přijďte nás podpořit, ať je kohoutí hlas slyšet co nejvíc. Zdraví vás Kuba Navrátil, útočník HC Olomouc.
16: Buďme u toho všetci spolu.
18: Datart uvádí Dny Marian.
19: Dny Marian, jo.
18: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
19: No to je sen.
18: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Rádio Haná.
7: Nejlepší hudební výběr.

0: Na Hané máme rádi ten nejlepší hudební výběr. Hrajeme si Lucku Bílou, za chvilku pošleme taky Jamese Blunta. 8.26, to je aktuální čas, na Hané taky sledujeme počasí. Sami jste určitě zaregistrovali, že na Moravě nám něco málo napršelo. My víme, jak bude. Dneska většinou polojasno s trochou mraků a určitě se ukáže i sluníčko. Oproti včerejšku ty teploty půjdou trošku dolů. Ode dneška do neděle by nejčastěji mělo být nějakých 18 až 20. Doprava. Taky pro vás máme aktuálně dopravu. Nehoda osobáku se ještě dořešuje na Olomoucku, na silnici Topolany Ústín. Bouráme taky v Přerově na ulici generála Štefánika nebo na D1 ve směru na Vyškov před exitem Ivanovice na Hané. Tak si užívejte ranní jízdu s naším rádiem, s rádiem Hana a nikam se zbytečně nežeňte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Za 3 minuty už bude 8:30.
2: Rádio Hana.
1: Ráno je top.

0: Na Hané si jako vždycky hrajeme nejlepší hudební výběr i chvilku po půl deváté. Taky víme, co se děje v našem regionu. Vlastivědné muzeum v Olomouci chystá na víkend řemeslný jarmark. V sobotu si taky dáme laskavý festival na Křelovském fortu. V Prostějově to bude prostě piknik. A v sobotu jdeme taky na tvaruškové dožínky v Lošticích. A co dneska? Tak protože je čtvrtek, máme pro vás jako vždycky filmové premiéry tohoto týdne. Rádio Hana je 8 hodin a 33 minut.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme vaše věrné rádio, hrajeme hity, vysíláme zprávy z našeho kraje a sledujeme filmové trháky v moravských kinech. Na co zajít od čtvrtka 17. září za filmové experty hlasí Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Rady?
3: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dannyho Parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimi komedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítaví potomci by ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třeštíková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basíkové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
4: Jako žena jsem se připadla úplně odepsaná.
3: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo ji nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Kojot vrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci i prostředím. Boj Kojota Vildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gagů.
5: We really have nothing.
3: Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento sci-fi horor je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
2: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basíkové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
3: Díky, Lukáši, za rozhovor a přeji hezký den.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
6: Přijďte přivítat podzim do zahradnického centra Marciánovi v Kostelci na Hané. Tuto neděli program plný podzimní pohody, tvořivé dílny, dýně, špekáčky a malování na obličej. Více na Facebooku Zahradnické centrum Marciánovi.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
9: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
13: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. přes okna z VPO Protivanov se nedostane. vpo.cz.
14: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru TMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 877777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
15: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
16: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
17: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
18: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
19: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
20: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Thriller, být v práci. Ne, s Rádiem Hana je to naprostá pohodička, přátelé. Hlavně, že jsme na nic nezapomněli. Nebo zapomněli? Je 8:45 a otázka zní, jaké jsou naše ranní rituály, bez čeho prostě ráno nevykročíme z domu. To je naše dnešní téma na Facebooku Rádia Hana. Velmi často zmiňujete kávu, že bez kávy to prostě nedáte, bez manžela nevykročíte, bez peněženky. Posluchač Petr, klasika, KMB, klíče, mobil, brýle. Lucie zase nevychází zásadně bez podprsenky. Ano, rozumíme, Lucie. A my posíláme dál ten nejlepší hudební výběr. Bez toho by to taky nešlo. Je tady Pokáč.
1: Rádio Hana.
2: Rád bych si koupil cukrovku.

0: Díky moc, že posloucháte Rádio Hana, naši čtvrteční ranní topku 8.52. Od nás už víte, že zemřel olomoucký podnikatel Richard Morávek, což je téma velmi smutné a tragické. Podrobnosti ve zprávách ještě před 9:00 určitě. Do té doby Madonna.
1: Rádio Hana. Ráno je top.

0: podrobnosti za chvilku a po 9. hodině nás čeká procházka pamětí. Celou hodinu budeme vracet vaše vzpomínky a celou hodinu to budou songy a vzpomínky osmdesátkové. Co konkrétně?
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Po 9. třeba Kim Wilde. Taky nám zaspívá Phil Collins. A pozor, společně budeme rozebírat jeden konkrétní hit od Depešáků. Protože má takové zajímavé výročí, na to si rozhodně počkejte. Procházka pamětí po 9. a teď zprávy Rádio Hana je 8.57.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
3: Bude 9 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Máme tu pro vás další informace. Známý olomoucký developer a představitel skupiny Redstone Richard Morávek zemřel. Pro Olomoucký report to potvrdila jeho manželka Helena. Lokální patriot Richard Morávek podlehl následkům těžkého úrazu z dovolené. Během letních prázdnin utrpěl vážné zranění ve Španělsku, kde podstoupil operaci. Po převozu do fakultní nemocnice Olomouc o něj pečoval tým specialistů. Zesnul v uplynulých hodinách. Bylo mu 56 let.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Dopravní provoz hlídají dnes v Olomouci strážníci. Městská policie Olomouc hlásí, že měří rychlost na ulicích Táboritů, Jablonského, Hejdukova a Sokolovská. Strážníci vyzývají řidiče, aby dodržovali limity a přispěli k bezpečnosti provozu. V České televizi se bude propouštět. Veřejnoprávní médium plánuje od letoška do roku 2030 propustit až skoro osminu zaměstnanců. Vedení ČT oznámilo, že to vychází z dlouhodobých plánů a úsporných opatření. Médium nyní zaměstnává asi 2900 lidí.
3: Sport.
5: Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy po úterní porážce s Itálií nebodovali ani včera se Slovinskem. Tomu podlehli 1-3 na sety. Klesli ve skupině A na třetí příčku a jejich konečnou pozici ve skupině ovlivní ještě dnešní zápasy soupeřů.
3: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled
4: i ve čtvrtek.
3: Počasí.
0: To jsou změny. Ještě včera letních 25, večer a v noci pak na Moravu dorazily deště a následně i ochlazení. Víme, jak bude. Ode dneška do neděle by mělo být nejčastěji 18 až 20 stupňů. A taky nás prý čekají poměrně studená rána. Konkrétně v pátek a v sobotu to bude maximálně plus 8.
6: Poznejte naší porodnici ještě před svým velkým dnem. Přijďte 23. září od 13 hodin na den otevřených dveří porodnice Agel Přerov. Těšíme se na vás.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že nehoda osobáku se ještě dořešuje na Olomoucku, na silnici Topolany Ústín a máme hlášené taky policejní hlídky, například v Přerově na Tovačovské nebo v Ivanovicích na Hané na ulici Tyršova. Tolik naše blesková doprava, ať vám to jede co nejlépe a hlavně šťastnou cestu.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Find My Way Home, tak zpívá se o tom, že hledáme cestu domů, no a my hledáme takzvaně cestu do jednoho konkrétního roku v naší Procházce pamětí.
1: Radio Hana.
2: Procházka pamětí.
0: Ano, celou hodinu, vždycky mezi 9. a 10. Nejlepší songy, nejlepší vzpomínky z jednoho konkrétního roku. Dneska to budou osmdesátky a taky to nejlepší z osmdesátkové filmové tvorby. Jenom si to představte. Baron Gorc z Gorců, šílený vědec Orfanik, sluha Ignác. Ano, to je tajemství hradu v Karpatech a hlavně, je tu pan Hrábě.
3: Hrábě Felix Tele Kestelöke hodlá dnes přenocovat v tvém hostinci.
0: Tak co myslíte, do kterého roku se dneska vracíme?
1: Rádio Hana.
2: Procházka paměti.
4: Ahoj, tady Giorgio.
5: My name is Giovanni Giorgio.
4: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
6: Choose your fighter.
4: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
7: Datart uvádí Dny Marian.
8: Dny Marian, jo.
7: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
13: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
14: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
15: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
16: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
17: Když jde o zdraví.
18: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
19: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
20: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
21: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
22: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Rádio Haná a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.

0: Sara perché ti amo, tak to je vlastně ještě vzpomínka na naše italské léto na Hané. Ano, i tenhle ten mega hit jsme vám hráli o prázdninách a patří taky do dnešní osmdesátkové procházky pamětí. A tohle už je naprosto ikonická hudba. Je to vážně drama. A přitom je to parodie na klasickou Vernovku. Vědecko-fantastický román Tajemný hrad v Karpatech. Určitě znáte i originál. My si dáváme dneska Tajemství hradu v Karpatech, což je opravdu parodie vyvedená se spoustou zajímavých postav a třeba je tu i karpatský folklor a vlastní karpatský jazyk. Tady malá ukázka, ať víte, do kterého roku se vracíme. Zkuste si tipnout. Za chvilku napoví třeba i Phil Collins.
1: Přišel jsem z večíra k hrádu a potom...
2: Co potom?
3: Bylo by pro vás výhodnější, kdyby vaše ztráta paměti pominula. Vždyť je-li zde ten pomatenec, bude s ním samozřejmě proti své vůli. I ona.
4: Procházka paměti.
5: Vracíme vaše vzpomínky.

0: Hit.cz.
1: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS. .cz.
2: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolni.cz.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školu.

0: 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
5: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
6: Rádio Haná.
7: Procházka pamětí.

Nahané Anika, nahané Japanese Boy, nejlepší songy a nejlepší vzpomínky z jednoho konkrétního 80. roku. Tak to je procházka pamětí. A my si můžeme broukat česky. Mimořádná linka Praha Tokio. Tak co myslíte, do kterého roku se vracíme? Zavzpomínáme taky na jeden velký přelomový hit od kapely Depeche Mode. Nebude to žádná temnota, naopak, bude to taková sladká, zamilovaná popina, se kterou vlastně depešáci poprvé prorazili. A je to něco úplně jiného, než potom dělali dál. Tak co myslíte, který rok dneska máme s kapelou Depeche Mode?

I just can't get enough. Nahané depešácia, takový ten klasický klávesový motiv, který má neobyčejnou schopnost dostat se do naší hlavy. Ještě předtím, než vlastně začne zpívat Dave Gahan. Je to lehké, pružné, prostě paráda. Navíc se v ní všechno vrací. Ten příjemný pocit. A zkrátka, ničeho nemůže být dost. Just can't get enough a dneska taky vzpomínka na tajemství hradu v Karpatech. Spousta úžasných postav. Baron Görz z Görzu, šílený vědec Orfanik, operní diva Salsa Verde, sluha Ignác, ale hlavní hrabě Felix Telek a naprosto ikonická hudba.

0: Tak co myslíte? Tajemství hradu v Karpatech. Ve kterém roce tenhle ten film vlastně vzniká? Typnete si rok. Jsou to osmdesátky, to je jasné. Za chvilku další nápověda Saragoza Band.
1: První etapa evakuace provedena.
2: Rádio Haná a Procházka pamětí.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
4: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
8: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
9: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
10: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
11: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
8: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
9: No, to určitě.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
13: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
14: Datart uvádí Dny Marian.
15: Dny Marian, jo.
14: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
15: No to je sen.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tomy Remont Prostějov, dopravní a inženýrské stavby, hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tomy Remont Prostějov, jedete v našich stopách a Sigmě přejeme 3 body.
17: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Rádio Haná, Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: pro všechny, co makají o 106 a poslouchají Rádio Hana. Je tady třeba taky ABBA, další osmdesátkový song naší dnešní procházce paměti. Dneska jsme vzpomínali mimo jiné i na Depešáky a jejich první velký přelomový hit. Just Can't Get Enough, ano, tahleta sladká popina vlastně slaví polokulaté výročí. Dneska vzpomínáme taky na tajemství hradu v Karpatech, takže se ptáme, co myslíte, do kterého roku se vlastně vracíme? Že vy už to víte.
1: Hrabě Felix Tele Kestelöke hodlá dnes přenocovat v tvém hostinci.
2: Rádio Hana a procházka pamětí.
3: Dnes je to rok 1981.

0: Ruce vzhůru, ale přicházíme v míru. To nejlepší v procházce pamětí dneska z roku 1981. Ruce vzhůru a mikrofony připravit i s kolegyní Majdou. Zdravím tě, ahoj, hezké dopoledne.
1: Ahoj i tobě.
0: Ráda bych se zeptala, rok 1981 pamatuješ, jenomže ty nic nepamatuješ.
1: Nepamatuju.
0: Ty seš takové mláďátko, to my už jsme třeba chodili někteří do školy. Nicméně mám pro tebe zajímavé téma dneska na Facebooku, bez čeho nikdy, ale nikdy nevykročíme z domu, jestli máš nějaký, jak říkáme my lingvisti, ranní spirituál, totiž rituál. Takže hodně se tam objevuje třeba káva u posluchačů, anebo taková ta klasika KMB, to znamená klíče, mobil, brýle. Bez čeho nikdy ráno nevykročí z domu Majda?
1: No tak KMB je jako super věc, to už se mi stalo, zapomeneš klíče, to je jako průšvih. Ale já neodejdu bez toho, aniž bych si ustlala postel. Já jsem zjistila, že spoustu lidí, když bydlí třeba sami, si tu postel neustelou a odchází prostě z rozestlané postele. Já to nemám ráda, já ji prostě potřebuju ustlat a ten pokoj vypadá mnohem víc uklizenější potom.
0: Ono se i říká, že když jako usteleš, tak se v tom i líp spí údajně, jakože to
1: nějak, já tomu věřím.
0: Jakože prostě vyprášíš nějaký tým, já nevím, co tam jako se vždycky usadí během té noci nebo toho dne, ale asi je to dobré stlát. Tak, dobře, tak to si budu pamatovat, že bych na stará kolena začala stlát. Tak jo, po 10. hodině nahané. Hit za hit.

0: Právě počasí, doprava, všechno máme nachystané. Rádio Haná, teď je 9.55.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Jdeme na zprávy. Olomouc a český biznis zasáhla velmi smutná zpráva. Zemřel totiž vlivný olomoucký developer, investor a lokální patriot Richard Morávek. Bylo mu 56 let. Zotavoval se v olomoucké fakultní nemocnici po vážné nehodě ve Španělsku. Začátkem týdne se však jeho zdravotní stav bohužel nečekaně zhoršil. V Přerově se dnes uskuteční první podvečerní jízda na bruslích a koloběžkách. 5-kilometrová trasa městem odstartuje v 18 hodin z výstaviště a akce skončí letním kinem za kinem Hvězda. Blansko se zapojilo s italským městem Scandiano do mezinárodního projektu Demokratický remix. Iniciativa zapojí gymnázium či muzeum a má v mladých lidech probudit zájem o demokracii.
2: Sport.
4: Pyrotechnika na stadionech zůstane i nadále přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný odmítl návrh fotbalových funkcionářů, aby se z používání světlic na zápasech stal trestný čin.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Na Moravě se dnes občas počítá i se sluňčkem. Ano, mezi mraky se ukáže. Jinak ode dneška do neděle naměříme zhruba 18 až 20 stupňů. Tyhle ty hodnoty jsou na druhou polovinu září lehce nadprůměrné. A výhledově příští týden už to bude o něco méně. A to konkrétně 15 až 17.
0: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci už je otevřená nová světelná křižovatka pražská Erenburgova. Jak to tady funguje? Semafory jsou zatím spuštěné ve zkušebním provozu. Místy se tu prý tvoří kolony. A máme hlášenou taky policejní hlídku na trase Křelov-Břuchotín. Tak ať vám to jede co nejlíp a šťastnou cestu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
1: A ještě máme hlášenou jednu hlídku a to je konkrétně v Ivanovicích na Hané na ulici Tyršova, tak ať zbytečně neplatíte pokutu.
2: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Nejlepší hudební výběr.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výzvy.

0: Imagine Dragon, it's time, tedy je čas a my říkáme ano, je čas, je 10 hodin a 18 minut. Na Rádiu Haná nám na vás záleží a to i na vašem zdraví. Rána už začínají být chladná a to je jasné znamení, že naši imunitu čeká první pořádná zkouška. Nemusíme ale hned běžet do lékárny, ty nejlepší pomocníky máme většinou přímo na talíři. Zkusíme si do jídelníčku přidat obyčejné kysané zelí, rakitník nebo kousek čerstvého zázvoru do čaje. A hlavně nezapomínáme na vitamín D, sluníčko už nám ubývá a tak ho doplňujeme třeba z ryb nebo z vajíček. Pár drobných změn a podzimní rýma si na nás jen tak nepřijde. My tak budeme moci chodit třeba po akcích. Tip na několik povedených pro vás máme na Rádiu Haná už za 20 minut. Teď nejlepší hudební výběr, za chvíli třeba Belinda Carlisle nebo Harry Styles.
1: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
0: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělo tu jen a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Za stovku do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Olomoucký zimák opět ožívá a soupeři už zase mají strach.
4: Když soupeř slyší hlas kohouta, vždy pořádná mela se rozpoutá.
3: Další domácí utkání s třaskavou atmosférou odehraje HC Olomouc tento pátek od 18 hodin proti Plzni.
4: Přijďte nás podpořit, ať je kohoutí hlas slyšet co nejvíc. Zdraví vás Kuba Navrátil, útočník HC Olomouc.
3: Buďme u toho všetci spolu.
5: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
6: Rádio Hana.

0: Rihanna a Rádio Hana, jsme tady s vámi. Každý den si dáváme záležet, abyste se s Rádiem Hana nenudili. Pojďme se mrknout na několik tipů, co podniknout.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: V olomouckém Premier Cinemas má dneska premiéru dokument Bára Basiková a nový hororový příběh Resident Evil. Tenhle děsivý boj o přežití promítáme i v Přerovské hvězdě, Mohelnici a v Šumperku. Prostě piknik nás v sobotu čeká v Prostějově. Smetanovy sady nabídnou příjemné podzimní dopoledne plné dobrého jídla, pohody a setkávání. Pro děti jsou připravené hry, soutěže, skákací hrad i cvičení. Od 9 do 12 v prostějovských smetanových sadech. V sobotu zveme taky na tvaruškové dožínky v Lošticích. Budou tvarušky všeho druhu, farmářské trhy a cymbálovka. Na náměstí Míru v Lošticích. Tak co? Kam vyrazíte vy?
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Hana.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce@akcezabava.cz.

0: cestoviny
1: i sýry.
0: A hlavní výhra?
1: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím Rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
0: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
1: A teď otázka.
0: Co dostáváte k svátku?
1: Kytku?
0: Bonbonieru?
1: Kafe?
0: Dobře.
1: Ale my na to jdeme jinak.
0: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
1: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
0: A víte, co nám dělá největší radost?
1: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
0: Skyrock
1: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
0: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
1: Jsme vaše jednička.
0: Takové jsou zářijové novinky Radia Hana.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
4: Padá hvězda, něco si přeji?
5: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne, ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
6: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
5: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí.
7: Jo, a ještě tu padají na podzim jablka.
5: Nášnet.org.
8: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
9: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
10: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na 2 dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
11: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
12: Luskni.cz.
13: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
12: Luskni.
13: Koloběžku nebo spotřebič?
12: Luskni a máš.
13: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
14: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
15: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
16: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
17: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
18: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
12: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
19: Rádio Hana.
20: Nejlepší hudební výběr.
19: Nejlepší hudební výběr.

0: Ona se smála, my se tady smějeme, Mandraže se zamilovalo na rádiu Hana, jsme tady s vámi i krátce před 11. hodinou. Ať už vám hrajeme k prohlížení poledních meníček, k vaření oběda, na cestu autem nebo třeba na začátek odpolední směny, jsme tady pro vás a hrajeme pro vás. A budeme i po 11. hodině. Chystáme pro vás totiž...
1: Hit za hitem.
0: Hit za hitem a třeba No Name.

0: No a z 90. se vytáhneme Bee Gees. Ještě předtím naše zprávy s Tomem Gottwaldem, posíláme vám je dříve než ostatní, a to v 10 hodin a 54 minut.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Máme tu pro vás další informace. Známý olomoucký developer a představitel skupiny Redstone Richard Morávek zemřel. Pro Olomoucký Report to potvrdila jeho manželka Helena. Lokální patriot Richard Morávek podlehl následkům těžkého úrazu z dovolené. Během letních prázdnin utrpěl vážné zranění ve Španělsku, kde podstoupil operaci. Po převozu do fakultní nemocnice Olomouc o něj pečoval tým specialistů. Zesnul v uplynulých hodinách. Bylo mu 56 let. Přerovští dobrovolní hasiči si tento týden na nečisto vyzkoušeli obranu proti velké vodě. Během každoročního cvičení poprvé nasadili do akce z brusu nový protipovodňový kontejner, který stál 3,3 milionu korun. Zjistili tak, že je město na případné záplavy dobře připraveno. Poznáme jediného českého držitele Nobelovy ceny za literaturu. Filmaři dokončili první celovečerní dokument o spisovateli a básníkovi Jaroslavu Seifertovi. Snímek Pavla Štingla Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí vstoupí do kin v lednu.
2: Sport.
4: Porážkou vstoupili do nové sezóny hokejové extraligy olomoučtí Kohouti. Na domácím ledě vyzvali v prvním kole soutěže pražskou Spartu a Kohouti nedokázali udržet se soupeřem krok. Olomoučtí hokejisté prohráli 2-5.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Předpověď slibuje, že by mohlo v průběhu dne vykouknout sluníčko a obloha by se mohla roztrhat na polojasno. Výjimečně nám spadne nějaká ta přeháňka. Nejvyšší teploty nám vystoupají k 16 až 20 stupňům. Zítřek nás přivítá ráno slunečným počasím, jen lokálně budou mlhy, které se ale dopoledne rozpustí. V průběhu dne bude v pátek polojasno až oblačno. Teplotní maxima vylezou k 22 stupňům. Biozátěž je dnes i zítra na jedničce, tedy nejlepším stupni.
5: Bolí vás koleno? Vraťte se zpátky do pohybu. Nemocnice Agel Prostějov nabízí robotickou operaci s milimetrovou přesností. Dejte svému kolenu nový začátek.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Dořešujeme nehodu na trase Olomouc Šternberg, kousek za odbočkou na Bělkovice Lašťany. Havaroval tady osobák, který teď překáží na silnici, s opatrností ale projedeme a na místě je policie. Policijní hlídky nám hlásíte i na spoustě dalších míst. Stojí na D46 na exitu Vyškov, taky v Blansku v ulici Gelhornova, na D1 na exitu Bělotín, pomáhají a chrání taky ve Valmazu v ulici Vsetínská a na D1 u odpočívky Osek nad Bečou. Opatrně projíždíme obcí Horní Studénky, v zatáčce u penzionu u Alberta je tady na silnici zvěř. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva

0: Dohrál vy dál ladíte Rádio Haná. Taky vás teď v září chytla touha dělat si v pořádek v autě nebo třeba v batohu. No, občas je to pořádná archeologie. Hledáme klíče a místo nich vylovíme uschlou mušli z pláže, zmačkaný lístek z koupaliště, anebo napůl rozteklou žvíkačku z července. Léto je sice pryč, ale naše tašky o něm ještě evidentně vědí svoje. A co vy? Jaký největší poklad jste u sebe po létech našli? My z té své hudební tašky taháme nejlepší hudební výběr. Za chvíli třeba víkend nebo Bee Gees. Na Rádiu Haná přejeme vám krásné čtvrteční dopoledne.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Haná.
2: Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
3: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
4: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
6: Aluminter. Pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter. Pergoly z hliníku.cz.
7: Představte si dokonalý steak. Křupavá kurka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
11: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
10: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
11: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
10: Vstupenky na smsticket.cz.
11: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
12: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
13: Vážně? A co umí?
12: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
13: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
14: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
16: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
19: Pepo, vstávej.
20: Nemusím.
19: Pepo, už je 8, vstávej.
20: Nemusím.
19: Je pátek, Pepo.
20: Nemusím.
19: Musíš už jít.
20: Nemusím.
21: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
1: Rádio Hana.
22: Nejlepší hudební výběr.

0: svačinu, nebo jste si zbalili housku se sýrem, ale teď byste si dali třeba spíše koláček. No tak na tohle všechno pro vás máme u nás na Rádiu Haná řešení, když si nás v Olomouci najdete.
1: Krásné dopoledne všem posluchačům Rádia Haná. Hlásí se vám vaše hlídka, která vám právě teď plní vaše prázdná bříška. Jsme v Olomouci v Rígrově ulici, tak se za námi zastavte třeba cestou na oběd. Máme pro vás vynikající koláčky zdarma. Stíháte nás také po obědě. To se přesuneme do Kateřínské ulice. Tak doražte.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.

0: maháči, to je pecka, na kterou si nikdo nedokáže alespoň trošku pohnout tou nožičkou, trošku si zaspívat. S vámi je Rádio Hana. Už zase mi uvízla v hlavě písnička, kterou jste mi ráno hráli k čištění zubů. Ano, takové zprávy od vás na Rádio Hana dostáváme často. I nám tady ve studiu se to stává, že se nějaká ta písnička zasekne v hlavě, a tak jsme se rozhodli, že se na tyhle hudební červy zkusíme podívat trochu vědecky. Kolegyně Leuška už nám o tom poví víc a za 15 minut se pak těšíme na naše zprávy.
1: Rádio Hana, životní styl.
2: Možná to znáte, v rádiu dohraje písnička a vy si ji pak broukáte ještě dva dny. Není to náhoda, ale čistá věda. Když experti zkoumali tyto takzvané ušní červy, tedy melodie, které se nám vrací do hlavy, zjistili, že mají velmi podobné vlastnosti. Většinou jsou to songy, co mají svižnější tempo a jednoduchou, snadno zapamatovatelnou linku. Zásadní háček je ale v tom, že se do nich občas vloudí nějaký nečekaný tón nebo skok. Pro náš mozek je to jako záhada, kterou má potřebu neustále řešit, a tak si tu smyčku přehrává pořád dokola. A jak se toho zbavit? Poslechněte si skladbu znovu, od začátku do konce, anebo prý pomůže obyčejná žvíkačka. Tak schválně, jaká melodie se naposledy zasekla v hlavě vám? Dejte vědět a poslouchejte dál.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás i ve čtvrtek.
3: Co to zas popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Přijďte přivítat podzim do zahradnického centra Marciánovi v Kostelci na Hané. Tuto neděli program plný podzimní pohody, tvořivé dílny, dýně, špekáčky a malování na obličej. Více na Facebooku Zahradnické centrum Marciánovi.
6: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
7: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
8: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
7: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
6: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
7: No, to určitě.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
1: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
10: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
12: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
13: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
14: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
15: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
16: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
17: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru TMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
18: Posloucháte Rádio Hana.

0: a lety prověřené hity z 80. a 90. let i ty vám na Rádio Haná pouštíme a budeme pokračovat i po 12. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Už tady na nás čeká třeba

0: slovo se přihlásí i Maroon 5. A spoustu dalšího na vás čeká. Teď už ale jedeme dál. Před námi jsou zprávy. Je 11 hodin a 54 minut.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 12 hodin.
3: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Máme tu pro vás další informace. Jak už od nás víte, Olomouc zasáhla velmi smutná zpráva. V noci na čtvrtek zemřel ve věku 56 let významný podnikatel a developer Richard Morávek, který podlehl následkům červencové nehody ze Španělska. Jeho jméno bylo dlouhodobě spjato nejen s velkými stavebními projekty, ale také s výraznou podporou regionálního sportu. Prostřednictvím své skupiny Redstone patřil k důležitým partnerům fotbalové Sigmy Olomouc i hokejových Kohoutů. Jeho vůbec největším sportovním snem byla výstavba nové multifunkční arény, která měla nahradit dosluhující olomoucký zimní stadion.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Dopravní provoz hlídají dnes v Olomouci strážníci. Městská policie Olomouc hlásí, že měří rychlost na ulicích Táboritů, Jablonského, Hejdukova a Sokolovská. Strážníci vyzývají řidiče, aby dodržovali limity a přispěli k bezpečnosti provozu. V České televizi se bude propouštět. Veřejnoprávní médium plánuje od letoška do roku 2030 propustit až skoro osminu zaměstnanců. Vedení ČT oznámilo, že to vychází z dlouhodobých plánů a úsporných opatření. Médium nyní zaměstnává asi 2900 lidí.
2: Sport.
4: Trenér osmnáctky Sigmy Olomouc Petr Kobylík převzal divizní nové sady, které mají po šesti kolech na kontě 0 bodů. Potřebujeme zvýšit nároky a jedinou ambicí je záchrana. Sehnat teď hráče je složité, řekl Kobylík pro olomoucký deník. Kouč už ale naplno zahájil přestavbu kádru a do týmu přivedl několik zajímavých posil, aby klub udržel v soutěži.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude, a to i v lese. Nasaďte holinky, popadněte košíky po horkém a suchém srpnu, kdy to letos na houby téměř nevypadalo, nám konečně začalo sem tam i pršet a houby rostou. Na celé Hané je vysoká pravděpodobnost růstu, v Jeseníkách je místy i velmi vysoká. Pěkné úlovky v košících nám hlásíte třeba z Chabičova u Šternberka, z Protivanova, Loučné nad Desnou nebo třeba u Bohuslavic. Se snižujícími se teplotami a končícím létem už se na výpravách do lesa nemusíme navíc ani tolik bát klíšťat. Jejich aktivita by měla být nepatrná nebo mírná.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady v Litovli, dořešujeme bouračku v ulici Žerotínova, kousek před Kruháčem. Na místě je policie. Nohu z plynu dáme taky na cestě mezi Valašským Meziříčím a Bystřicí pod Hostýnem, kousek před vjezdem do Loučky. Na silnici tady překáží havarované osobáky, projet je ale s opatrností možné. Nehoda se nám vyšetřuje taky v Kroměříži v ulici Nelindovce na křižovatce s ulicí Od Bojářů. Pozor taky na policejní hlídky, stojí v Olomouci v ulici Brněnská na D46. Na exitu Vyškov a taky na D1 na odpočívce Osek nad Bečvou. Přejeme vám pohodovou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.

0: kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, jsem vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonbonieru?
0: Kafe?
1: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
1: Skyrock
0: a Radio Metropole naladí 443 000 posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
0: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Radia Hana.
3: Tady je Radio Hana.

0: Fancy na Rádiu Haná. Čtvrteční poledne si užíváte právě s námi na vlnách Rádia Haná. Taky během dne chytnete telefon a půl hodiny jen tak bezmyšlenkovitě scrollujete, pak už ani vlastně nevíte, co jste viděli. V Singapuru na tenhle zlozvyk vymysleli geniální věc. Místní knihovna začala lidi platit za to, že čtou souvislé texty a knížky. Za každých 15 minut čtení sbírají Singapurci v aplikaci body a ty pak promění za reálné peníze. Žádné miliony to samozřejmě nejsou, ale cíl je jasný, vytrhnout lidi z online světa a vrátit jim schopnost soustředit se. S námi jste informovaní, aniž byste na internet museli, bavíme vás a informujeme a vy se u toho můžete soustředit, na co jenom potřebujete. No to už jsme tady skoro vlastně jako v tom Singapuru. Ještě vám k tomu můžeme zaplatit naším zlatem, tedy zlatými hity a hlasy, zlatými hlasy našich zpěváků a zpěvaček. Za chvíli třeba Richard Miller nebo Maroon 5.
1: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
2: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání čtvrtého kola Maxa ligy HC Zubr Přerov SK Horácká Slávia Třebíč na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
7: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
8: Datart uvádí Dny Marianne.
9: Dny Marianne, jo.
8: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Za stovku do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
12: KFC ti zase nabízí víc.
13: MacBooky Neo.
12: iPhone 17.
13: Laserové projektory.
12: Sluchátka Apple Beats.
13: A stovky dalších cen.
12: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
13: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
12: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
14: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
15: Veď predsa že sa radovať smie.
14: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
16: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na nás teším.
14: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
17: Tady je Rádio Haná.

0: Máme 17. září, to znamená, že dnešní den na Rádiu Haná patří Mezinárodnímu dni country hudby, ale taky scoutům. Ti si totiž připomínají, že je to 88 let, co zemřel Antonín Benjamín Svojsík, který český scouting založil. Jako sama scoutka posílám tímto všem ostatním scoutům podání levé ruky, to je takový náš pozdrav. Zároveň pro všechny posluchače pouštíme na Rádiu Haná naše kalendárium, kde si povíme více zajímavostí o dnešním datu.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je čtvrtek 17. září. Narozeniny slaví zpěvačka Anastasia anebo Alexandr Ovečkin, který je považován za jednoho z nejlepších hokejistů planety.
3: Backdoor left score! Alex Ovečkin!
2: Narozeniny má také bývalý profitenista a rodák z Valmezu Tomáš Berdych.
4: Něco prostě tady mi řeklo, že už prostě, že to zhaslo, že to není.
2: Oslavencům gratulujeme a přejeme, ať máte vždycky tu správnou trefu. A protože je 17. září, tak svátek má každá Naďa, Naděnka, Naděžda. A právě pro vás je tu naše speciální sváteční hymna.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B, CZ.
4: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov, dopravní a inženýrské stavby, hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov, jedete v našich stopách a Sigmě přejeme 3 body.
8: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Rádio Haná.

0: Polian k nám dohrává song Comeback and Stay na Rádiu Hana. Zavzpomínali jsme si na osmdesátky a teď se znovu přesuneme do současnosti. Před námi jsou totiž aktuální zprávy. Po nich vám naservírujeme další nejlepší hudební výběr. A cože to bude?
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Jako vždycky nejlepší hudební výběr. Tina Turner.

0: Jdeme na zprávy. Jak už od nás víte, Olomouc zasáhla zpráva o úmrtí podnikatele Richarda Morávka. Zemřel ve věku 56 let na následky vážného úrazu, přestože předchozí zprávy naznačovaly zlepšování jeho stavu. Upřímnou soustrast a vzpomínky vyjadřují zástupci města, odborníci i veřejnost. Primátorka Miroslava Ferancová vyzdvihla jeho vizi a touhu přispět rozvoji Olomouce. Architekt Martin Krupauer připomněl jeho výjimečnou velkorysost a publicista Miroslav Motejle ocenil jeho budovatelský přínos. Kondolence přicházejí také od široké veřejnosti, která si cení jeho projektů i podpory místního sportu, včetně plánované multifunkční arény, informuje o tom Deník. V Prostějově bude letos na podzim opět o něco zeleněji. Město totiž plánuje vysadit rovných 100 nových stromů. Přes 1000 keřů doplní je i nové květiny. Tamní radnice tak plynule pokračuje ve své dlouhodobé snaze o obnovu a neustálé rozšiřování městské zeleně. Blansko se zapojilo s italským městem Scandiano do mezinárodního projektu Demokratický remix. Iniciativa zapojí gymnázium či muzeum a má v mladých lidech probudit zájem o demokracii. Sport. Přerovští hokejisté se postarali o naprostý unikát, když v prvních čtyřech zápasech sezóny nasadili do brány čtyři různé gólmany. Ve čtvrtém kole se role jedničky úspěšně zhostil 22-letý Michael Schnattinger, který při svém soutěžním debutu vychytal Zubrům domácí výhru 2-1 nad Chomutovem.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, a to i o víkendu. Pátek slibuje přes den polojasno až oblačno, teploty se vyšplhají nejvýše k 18 až 22 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam rtuť teploměru nepřekročí 16. Pátek by měl být bez deště, stejně tak jako následující sobota. V sobotu očekáváme většinou slunečno, ráno ojediněle s mlhami. Teplotní maxima vylezou k 19 až 23 stupňům. V neděli bude slunečno ráno, přes den se pak ale začnou stahovat mraky a později večer nám i zaprší. Nejvyšší teploty hlásí 19 až 23 stupňů.
3: Plánovaný zákrok a rychleji zpátky domů. Jednodenní péče Agel nabízí šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. V Prostějově, Přerově a Štenberku.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci projíždíme opatrně kolem odstaveného auta na Krajnici v ulici Brněnská ve směru na nájezd na okruh Olomouce na dálnici D35. Podobnou situaci řešíme taky na D1 na trase Říkovice-Vyškov před exitem Vyškov-Východ. Pozor si dáme taky na číhající policejní hlídky. Jsou na D46 na exitu Vyškov, v Olomouci v ulici Ferstrova, taky v Hranicích v ulici Hranická a v Mohelnici v ulici Družstevní. To bylo naše dopravní info. Další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Lepší hudební výběr.

0: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Tohle je Rádio Hana.

0: Posloucháte Rádio Hana, představte si to, přijdete z práce, dáte si kafíčko, už cítíte tu vůni a k tomu si zakousnete dobrý koláček, který byl navíc ještě ke všemu zadarmo, takže se vám zdá, že možná chutná ještě o to sladčeji. Líbí se vám tahle představa? Tak si nezapomeňte dojít pro koláček zdarma za naší rádiovou hlídkou.
1: Co byste řekli na sladkou tečku po obědě? Hlásí se vám hlídka Rádia Hana, která vám dnes dovezla zdarma do Kateřínské ulice v Olomouci vynikající koláčky. Tak doražte za námi, ať už máte rádi koláčky s tvarohem, anebo s písmákem. S hlídkou Rádia Hana si každý přijde na své. Těšíme se na vás.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz. Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na podzimní Prostě piknik, komunitní snídani v Prostějově. Jak bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině na tomto rádiu. Více na Prostějov.eu.
3: Rádio Hana.
4: Jsme online na radiohana.cz.
5: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
6: Za stovku do premiér Cinema Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema Šantovka.
7: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
8: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
9: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
10: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
12: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
13: Pro doma.
14: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
15: Vážně? A co umí?
14: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
15: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
16: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
17: Olomoucký zimák opět ožívá a soupeři už zase mají strach.
18: Když soupeř slyší hlas kohouta, vždy pořádná mela se rozpoutá.
17: Další domácí utkání s třaskavou atmosférou odehraje HC Olomouc tento pátek od 18 hodin proti Plzni.
18: Přijďte nás podpořit, ať je kohoutí hlas slyšet co nejvíc. Zdraví vás Kuba Navrátil, útočník HC Olomouc.
17: Buďme u toho všetci spolu.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
13: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
13: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
13: Nemusím.
3: Musíš už jít.
13: Nemusím.
21: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
22: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
23: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57 Olomouc.

0: Ladíte Rádio Haná, znáte to. Středa lístek do kina koupit je třeba, čtvrtek v kinosálu se zahrabu jako krtek. To je pořekadlo, které jsem si právě teď vymyslela, ale co se musí nechat, je pravdivé. Každý čtvrtek startují v moravských i dalších kinech všechny filmové premiéry. Aby vám žádná neutekla, pravidelně si k nám zveme filmové experty, kteří nám o tom, co nového se promítá, poví. Tak jdeme na to na Rádio Haná.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme vaše věrné rádio, hrajeme hity, vysíláme zprávy z našeho kraje a sledujeme filmové trháky v moravských kinech. Na co zajít od čtvrtka 17. září za filmové experty hlasí Radek Krojcigr z Multiplexu Premier Cinemas. Rady.
3: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dannyho Parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimi komedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítaví potomci by ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třeštíková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basíkové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
4: Jako žena jsem se přepadla úplně odepsaná.
3: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo ji nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Kojot vrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci i prostředím. Boj Kojota Wildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gagů.
5: We really have nothing.
3: Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento sci-fi horor je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
2: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basíkové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Krojcigr z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
3: Díky, Lukáši, za rozhovor a přeji hezký den.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
6: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky, každý hrníček je originál. Mugo, dárek, který potěší každý den. Mugo.cz.
7: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
8: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
9: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
10: Ahoj, tady Giorgio.
11: My name is Giovanni Giorgio.
10: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
11: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
12: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
13: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
11: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
12: No, to určitě.
14: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
15: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
16: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
17: Luskni.cz.
18: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
17: Luskni.
18: Koloběžku nebo spotřebič?
17: Luskni a máš.
18: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
19: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na 2 dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
20: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
21: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
22: Rádio Hana.

0: taky kolega Štěpán, který přebere odpolední vysílání. Ahoj Štěpi.
1: Přesně tak, krásný čtvrtek, ahoj.
0: Štěpi, my se našich posluchačů na Facebooku ptáme, bez čeho by ráno neodešli z baráku. Já si ale říkám, že to je pro tebe až moc jednoduchá otázka. Takže já to otočím a zeptám se tě, s čím bys nikdy neodešel z baráku?
1: Tak to nevím, to se tak jako asi nedá říct. Jako co bych si sebou nevzal, jo? Jako, no, tak třeba ledničku bych neunesl, že jo? Jako to si myslím, troubu taky ne. Nerozumím moc tomu dotazu, nebo...
0: No, já jsem právě jako zkoušela, co vymyslíš.
1: Jo, takhle, no tak ledničku bych asi neodnesl. Jako, že bych se tak prošel do rády a víš, jako, to ne, to by nešlo.
0: Popravdě, když jsem si to tady psala, tak jsem si říkala, že ta lednička je přesně něco, co by bylo jako dobrá odpověď.
1: Jo, jo. Super, tak vidíš, tak jsme na sebe napojení.
0: Říkala jsem si lednička a vestavěná skříň, že je potom ještě dobrá odpověď.
1: Jo, tak to bych musel ještě nějak jako

0: Pěte ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Bude 14 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme tu pro vás další informace. Známý olomoucký developer a představitel skupiny Redstone Richard Morávek zemřel. Pro Olomoucký Report to potvrdila jeho manželka Helena. Lokální patriot Richard Morávek podlehl následkům těžkého úrazu z dovolené. Během letních prázdnin utrpěl vážné zranění ve Španělsku, kde podstoupil operaci. Po převozu do fakultní nemocnice Olomouc o něj pečoval tým specialistů. Zesnul v uplynulých hodinách. Bylo mu 56 let.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Šedé kontejnery v Litovli končí a od 1. října si tamní obyvatelé třídění odpadu výrazně zjednoduší. Plasty, nápojové kartony i kovové obaly budou nově vyhazovat společně jen do žlutých popelnic a kontejnerů. Město si od této novinky slibuje pohodlnější život pro občany a mnohem více kvalitně vytříděných surovin k další recyklaci. Blíží se tradiční prosincové změny v jízdních řádech a vy máte jedinečnou šanci je ještě ovlivnit. Své návrhy na úpravy nebo připomínky můžete kraji posílat až do 2. října. Nenechte si ujít příležitost vyjádřit svůj názor a cestovat tak od nového roku pohodlněji.
1: Sport.
3: Čtyřnásobný šampion Formule 1 Max Verstappen předvedl další výjimečný výkon. Na britském okruhu Silverstone nastoupil do unikátního motokárového závodu, ve kterém startoval z posledního místa proti stovce amatérských rivalů. Mezi jeho vyzivateli, jako byli junioři, influenceři nebo novináři, nechyběl ani Čech Jan Liška. Verstappen po startu z hlouby pole prokličkoval chaosem na trati a všech 100 soupeřů předjel už během 14 kol z plánovaných 30. Nizozemský pilot tak potvrdil své mistrovské kvality i mimo monopost královské kubatury.
1: Počasí.
2: Jak jsme vám slibovali, nad Olomoucí se to začíná trhat a máme polojasno. Olomouc hlásí 19 stupňů, v Přerově naměřili 18, Svitavy jsou na 17 a to samé Bruntál nebo Jeseník. Teploty nám ještě malinko stoupnou, nejvýše ale k 20 stupňům. Před námi je pátek a víkend, které se ponesou ještě v duchu doznívajícího léta, pak už odborníci slibují příchod studené fronty. Začátek příštího týdne už bude vyloženě podzimní. Očekáváme déšť a rtuť teploměru přibližně na 15 stupních.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Bouračka dvou aut se nám došetřuje v Olomouci v ulici Hraniční za křižovatkou s ulicí Čajkovského ve směru na Okružní. Nehodu nám hlásíte taky na D1 na trase Vyškov-Říkovice před exitem Vyškov-Východ. Víme taky, kde jsou policejní hlídky. Stojí na D46 na exitu Vyškov v Olomouci v ulici Velkomoravská. Pomáhají a chrání taky na D1 na exitu Hulín-Západ v Přerově v ulici Polní a na D55 na exitu Hulín-Východ. Tak jděte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Na Rádiu Haná pokračuje čtvrtek 17. října, díky, že jste s námi. Já tu mám něco pro všechny naše posluchače, kteří mají méně než 157 cm. Tak co, jak se vám jede v autě? Pozorně poslouchejte, internetem se teď šíří tvrzení o novém zákonu na Floridě, podle kterého by každý menší než 157 cm musel v autě sedět na autosedačce, a to bez ohledu na jeho věk. Představa dospělých v dětských sedačkách samozřejmě okamžitě internet pobavila. Nicméně ve skutečnosti jde o virální dezinformaci a žádné takové pravidlo pro dospělé na Floridě neplatí a platit asi ani nebude. Takže zatím můžete být v klidu, my jsme vás na Rádiu Haná jen tak trošku popíchli.
1: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na podzimní Prostě piknik, komunitní snídani v Prostějově. Jak bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině na tomto rádiu. Více na Prostějov.eu.
2: Rádio Haná, ten nejlepší hudební výběr.
3: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Přijďte přivítat podzim do zahradnického centra Marciánovi v Kostelci na Hané. Tuto neděli program plný podzimní pohody, tvořivé dílny, dýně, špekáčky a malování na obličej. Více na Facebooku Zahradnické centrum Marciánovi.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom.
7: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
8: Pro doma.
9: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
10: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Pepo, vstávej.
13: Nemusím.
12: Pepo, už je 8, vstávej.
13: Nemusím.
12: Je pátek, Pepo.
13: Nemusím.
12: Musíš už jít.
13: Nemusím.
14: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
15: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
16: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
17: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
18: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
19: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
20: Myslíte, že houby znáte?
8: Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti Poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
2: Rádio Hana.
5: Olomouc, Boskovice, Blansko.
2: Nejlepší hudební výběr. Gimme, gimme, gimme.

0: 20 let, nebo respektive více jak 20 let. 2005 je rok releaseu, vy posloucháte Radio Haná. Přejeme krásné odpoledne, no a za chvíli nás čeká Lady Gaga a Bruno Mars. Nicméně ještě předtím jsou tu informace od regionálních zpravodajů, no a velkou radost mají sportovci v Mohelnici.
1: O čem se píše?
2: Pojďme se podívat, čím žijí regionální weby v našem kraji. Jestli jezdíte vlakem nebo autobusem, zbystřete. Blíží se prosincová změna jízdních řádů a Olomoucký kraj vám dává možnost do ní promluvit. Svoje připomínky posílejte na e-mail koordinátora dopravy nejpozději do pátku 2. října. Píše o tom Olomoucký report. Skvělá zpráva hlásí Mohelnice. Už začátkem října se tam otevře nová multifunkční hala za 148 milionů korun. V létě nabídne sporty, v zimě kluziště a na střeše má solární elektrárnu, informuje Šumperský rej. Je čtvrtek a k dostání máme nové číslo týdeníku Hanák. Nese aktuální informace o výstavbě rozsáhlé průmyslové zóny v Přerově nebo o moderním prostředí bazénu v Kroměříži. Tato a další témata najdete v týdeníku Hanák. S naším rádiem jste vždy v obraze, teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.

Během čtvrtečního odpoledne nám na rádiu Hana dělá svým hlasem radost Eros Ramazzotti. Přejeme krásné odpoledne, jsou před námi poslední minuty před 15. hodinou. A ještě než začnou být zvony, tak uslyšíme naše zprávy. V těch přineseme informace o úmrtí olomouckého podnikatele Richarda Morávka i o cenách pohonných hmot v našem kraji. A co potom?

0: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
1: Bude 15 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme tu pro vás další informace. Známý olomoucký developer a představitel skupiny Redstone Richard Morávek zemřel. Pro Olomoucký report to potvrdila jeho manželka Helena. Lokální patriot Richard Morávek podlehl následkům těžkého úrazu z dovolené. Během letních prázdnin utrpěl vážné zranění ve Španělsku, kde podstoupil operaci. Po převozu do fakultní nemocnice Olomouc o něj pečoval tým specialistů. Bylo mu 56 let. Řidiči v Olomouckém kraji si za pohonné hmoty opět připlatí, tempo zdražování ale naštěstí trochu zpomalilo. Litr benzínu Natural 95 teď natankujete v průměru za 44 korun a 37 haléřů. Zatímco nafta stojí 48 korun a 36 haléřů. Cena dieselu se tak už nepříjemně blíží k hranici 50 korun za litr. Přerovský rodinný festival Velká Morava Fest odtajnil nabitý program a rovnou spustil předprodej vstupenek. Na louce u parku Michalov to 10. července rozbalí Tomáš Klus, Rytmus a spousta dalších hudebních hvězd. Lístky na tento trhák příštího léta si tak pro sebe i celou rodinu můžete zajistit už teď.
1: Sport.
3: Porážkou vstoupili do nové sezóny hokejové extraligy olomoučtí Kohouti. Na domácím ledě vyzvali v prvním kole soutěže pražskou Spartu a Kohouti nedokázali udržet se soupeřem krok. Olomoučtí hokejisté prohráli 2-5.
1: Počasí.
4: Jaký nás čeká na Olomoucku závěr pracovního týdne? Zítra počítáme hlavně s polojasnou oblohou, místy nás bude provázet i oblačno, no a ráno mohou ojediněle doplnit i mlhy. Přes den se potom může objevit lokální déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni Celsia a podobně nám budou teploměry ukazovat taky o víkendu.
5: Bolí vás koleno? Vraťte se zpátky do pohybu. Nemocnice Agel Prostějov nabízí robotickou operaci s milimetrovou přesností. Dejte svému kolenu nový začátek.
1: Doprava.
4: Bourá se na Uherskohradišťsku, a to na trase Babice Kudlovice. Jde o nehodu dvou osobních aut, která se dá kyvadlově obět. Policejní hlídka je s 15. hodinou v Olomouci na Haverské, taky v obci Skrachov na D46 na exitu Vyškov.

0: Nedělské a taky v Otrokovicích na třídě Osvobození. V Olomouci na ulici Chválkovická směrem do centra teď taky počítejte se zdržením na 10 minut v koloně.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr. Hudební novinka Rádia Hana.

0: malou chvíli na programu například The Black, taky Dua Lipa, ale ještě než se do toho dáme, tak pro vás máme novinky tohoto měsíce v našem éteru.
1: Zářijové novinky Rádia Hana.
2: Italské léto má dohráno.
1: Stovkám z vás jsme rozdali italskou kávu,
2: těstoviny
1: i sýry.
2: A hlavní výhra?
1: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
3: Poslouchejte rádio a moc děkuju.
2: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
1: A teď otázka.
2: Co dostáváte k svátku?
1: Kytku?
2: Bonbonieru?
1: Kafe?
2: Dobře.
1: Ale my na to jdeme jinak.
2: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
1: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
2: A víte, co nám dělá největší radost?
1: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
2: Skyrock
1: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
2: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
1: Jsme vaše jednička.
2: Takové jsou zářijové novinky Rádia Hana.
4: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
5: Ahoj, tady Giorgio.
6: My name is Giovanni Giorgio.
5: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
7: Choose your fighter.
5: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
8: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Olomoucký zimák opět ožívá a soupeři už zase mají strach.
13: Když soupeř slyší hlas kohouta, vždy pořádná mela se rozpoutá.
12: Další domácí utkání s třaskavou atmosférou odehraje HC Olomouc tento pátek od 18 hodin proti Plzni.
13: Přijďte nás podpořit, ať je kohoutí hlas slyšet co nejvíc. Zdraví vás Kuba Navrátil, útočník HC Olomouc.
12: Buďme u toho všetci spolu.
14: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
15: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
17: Pepo, vstávej.
18: Nemusím.
17: Pepo, už je 8, vstávej.
18: Nemusím.
17: Je pátek, Pepo.
18: Nemusím.
17: Musíš už jít.
18: Nemusím.
19: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
11: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
12: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
13: Rádio Hana.
20: Nejlepší hudební výběr.
13: Nejlepší hudební výběr.

Život měl odjak živám jasně dané hranice. Začínal prvním nadechnutím a končil ve chvíli, kdy nám po blízkém zůstaly jen fotky, vzpomínky a ticho. Dnes ale umělá inteligence tyhle hranice pomalu stírá. Díky řadě aplikací si lidé vytvářejí jakési generativní duchy, tedy postavy generované umělou inteligencí, které jsou založené na znalostech a povahových rysech blízkých zemřelých. Pro spoustu lidí je to neuvěřitelný pomocník, který pomáhá překonat to nejhorší období zármutku, no a přináší

0: materiálu www.sefran.cz. Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na podzimní Prostě piknik, komunitní snídani v Prostějově. Jak bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině na tomto rádiu. Více na Prostějov.eu.
1: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
8: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
9: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání čtvrtého kola Maxa ligy HC Zubr Přerov SK Horácká Slávia Třebíč na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
10: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz
11: Radio Hanna.

Čtvrtě na čtyři, ladíte Hanou, no a jdeme se podívat na to, kam vyrazit. V olomoucké pevnosti Poznání je to na houby, a to doslova. Máme tu houby v nadživotní velikosti a mykologickou poradnu. Takže pokud vás fascinuje svět hub, stavte se na houby v pevnosti teď o víkendu 19. a 20.

nepochopitelných důvodů zemřel olomoucký podnikatel a mecenáš Richard Morávek. Manžel Heleny Morávkové, jejíž nadace celou akci zaštiťuje. Na Rádiu Haná budeme pokračovat a už za chvíli nám zahraje taky Sting nebo Martin

0: Kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak. Ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
2: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
3: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou, vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
4: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
5: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
6: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
7: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
8: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
10: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
11: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
0: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Rádio Haná.
13: Přejeme odpočinu.

0: Radio Hana je 15:57.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Bude 16 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Máme tu pro vás další informace. Známý olomoucký developer a představitel skupiny Redstone Richard Morávek zemřel. Pro olomoucký report to potvrdila jeho manželka Helena. Lokální patriot Richard Morávek podlehl následkům těžkého úrazu z dovolené. Během letních prázdnin utrpěl vážné zranění ve Španělsku, kde podstoupil operaci. Po převozu do fakultní nemocnice Olomouc o něj pečoval tým specialistů. Bylo mu 56 let. Obyvatele nedaleko Moravské Třebové ve středu večer pořádně vyděsila apokalypticky vyhlížející obloha. Sformoval se tam totiž obrovský temný mrak a lidé s obavami čekali, jestli se z této děsivé stěny nespustí tornádo. K tomu sice nakonec nedošlo, ale šlo o ukázkový jev, který sice jen předznamenal prudkou změnu počasí, ale i tak zanechal naprosto nezapomenutelný zážitek. Město Šumperk nabídne vlastníkům nemovitostí finanční příspěvek až 48 tisíc korun na nové vodovodní a kanalizační přípojky. Tento nový dotační program potrvá od roku 2026 do roku 2031. Jeho hlavním cílem je ulevit lidem od nákladů při opravách ulic a zároveň lépe sladit stavební práce ve městě. Sport. Česká fotbalová reprezentace se v pátek kolem poledne dozví první nominaci pod vedením nového trenéra Santiho Deny. 52-letý španělský kouč chystá tým na nový ročník Ligy národů a spekuluje se, že by mohl překvapivě povolat i jednoho rodáka z Německa.
2: Počasí.
0: Pojďme se podívat na předpověď meteorologů pro náš region na pátek. Nejvyšší teploty ve stínu v závěru pracovního týdne 18 až 23 stupňů Celsia a objevit se mohou lokálně i dešťové přehánky. Provázet nás bude většinou polojasná obloha, místy oblačno, no a víkend nabídne podobnou teplotu s tím, že ve druhé polovině víkendu, s tím, že v neděli budou dešťové přehánky četnější.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: Na silnicích opatrně, bourá se v Uničově na Šumperské. Dopravní nehoda se vyšetřuje taky v Bystřici pod Hostýnem na Holešovském. Zde jsou dvě auta v sobě a nehoda dvou osobáků se řeší i v Bruntálu na ulici doktora Edvarda Beneše. Na všech místech se dá ale opatrně projet. Olomouc, Tomková, Vyškov, Kroměřížská, Skaštice, Topolany nebo Koclířov. Na těchto místech počítejte se 16. hodinou s policejními kontrolami.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Hana.

0: Na Hané hrajeme a bavíme a sledujeme samozřejmě taky sportovní události. No a fotbalový svátek se chystá v neděli od 15. hodiny v Olomouci na Andrově stadionu. Čas se zastaví při beznadějně vyprodaném šlágru Sigmy se Spartou, ale Rádio Hané vás do kotle dostane díky posledním volným balíčkům vstupenek. Jakmile u nás ve vysílání uslyšíte hrát Goal Song od Ztraceného ráje, okamžitě napište heslo Jdu na Sigmu do komentářů na našem Facebooku pod soutěžní příspěvek. První tři z vás budou brát po dvou lupenech přímo na tento stadion. Tak určitě během zítřka poslouchejte hned od rána, no a pro připomenutí čekáme na tohle.
1: Rádio Haná.
2: Rádio Haná.

0: pivovar Jadrníček náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v náměšti na Hané.
1: Za stovku do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
3: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
4: 30 rokov na scéně. No Name O2 Arena.
5: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Tady je Rádio Hana.
9: Čau, čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Hana, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: Rádia Haná.
1: Právě teď.
0: Právě teď.

0: Úspěšná akce Prostě piknik, prostějovská komunitní snídaně se pro velký zájem uskuteční i na podzim. Víc nám prozradí primátor Prostějova František Jura.
1: Podzimní Prostě piknik se bude konat v neděli 20. září od 9 hodin do 12 hodin ve Smetanových sadech. Moc se těším a věřím, že si návštěvníci užijí nejen dobré jídlo, ale také příjemnou atmosféru. Každý si může přinést vlastní snídaní, ale kdo dorazí bez vlastních zásob, nemusí mít obavy. Občerstvení připraví partneři akce. V nabídce budou například míchaná vajíčka, lívance, krupicová kaše, káva, domácí limonády nebo prosecco. Připraveny budou také hry, soutěže, skákací had pro děti a hudební doprovod. Na programu bude také cvičení tabata pro dospělé a protahovací cvičení pro děti. Rodiče si tak mohou v klidu dát snídani a děti se rozhodně nebudou nudit. Všechny vás zveme 20. září do prostějovských Smetanových sadů.
0: Říká primátor Prostějova František Jura. Děkujeme.
2: No a po pozvánce na piknik a na komunitní snídani do Prostějova zveme i na další hity. Za chvíli na vlnách Rádia Haná Limál, ale ještě předtím informace. Jak se zbavit toho, když se nám v hlavě zasekne nějaká melodie a hraje tam pořád a pořád dokola?
0: Rádio Haná. Životní styl.
3: Možná to znáte, v rádiu dohraje písnička a vy si ji pak broukáte ještě dva dny. Není to náhoda, ale čistá věda. Když experti zkoumali tyto takzvané ušní červy, tedy melodie, které se nám vrací do hlavy, zjistili, že mají velmi podobné vlastnosti. Většinou jsou to songy, co mají svižnější tempo a jednoduchou, snadno zapamatovatelnou linku. Zásadní háček je ale v tom, že se do nich občas vloudí nějaký nečekaný tón nebo skok. Pro náš mozek je to jako záhada, kterou má potřebu neustále řešit, a tak si tu smyčku přehrává pořád dokola. A jak se toho zbavit? Poslechněte si skladbu znovu, od začátku do konce, anebo prý pomůže obyčejná žvíkačka. Tak schválně, jaká melodie se naposledy zasekla v hlavě vám? Dejte vědět a poslouchejte dál.
0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek odpoledne.
4: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
6: Padá hvězda. Něco si přeji.
7: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne, ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
8: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
7: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí. Jo, a ještě tu padají na podzim jablka. Nášnet.org.
0: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
9: Veď predsa že sa radovať smiem.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
10: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
11: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
12: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
13: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
14: V Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
15: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
16: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
14: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
15: No, to určitě.
17: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
18: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90 a jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
19: Luskni.cz.
20: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
19: Luskni.
20: Koloběžku nebo spotřebič?
19: Luskni a máš.
20: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
22: Pepo, vstávej.
23: Nemusím.
22: Pepo, už je 8, vstávej.
23: Nemusím.
22: Je pátek, Pepo.
23: Nemusím.
22: Musíš už jít.
23: Nemusím.
24: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
25: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
26: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
27: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.

0: do vašich uší v 16.57.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
2: Bude 17 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Jdeme na zprávy. Olomouc a český biznis zasáhla velmi smutná zpráva. Zemřel totiž vlivný olomoucký developer, investor a lokální patriot Richard Morávek. Bylo mu 56 let. Zotavoval se v olomoucké fakultní nemocnici po vážné nehodě ve Španělsku. Začátkem týdne se však jeho zdravotní stav bohužel nečekaně zhoršil. Pokud jste se chystali na sobotní dobročinný laskavý festival nedaleko Olomouce, máme pro vás smutnou zprávu. Nadace Heleny Morávkové tuto akci zrušila. Blansko se zapojilo s italským městem Scandiano do mezinárodního projektu Demokratický remix. Iniciativa zapojí gymnázium či muzeum a má v mladých lidech probudit zájem o demokracii.
2: Sport.
4: Pyrotechnika na stadionech zůstane i nadále přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný odmítl návrh fotbalových funkcionářů, aby se z používání světlic na zápasech stal trestný čin.
2: Počasí.
0: Téměř 30 stupňů Celsia, tak to je teplotní rekord, který připadá na zítřek, tedy na 18. září. Víme, jak bude. Zítřejší teploty mezi 18 a 23 stupni, k tomu polojasná obloha nebo oblačno a sem tam dešťové přehánky. Teploty okolo 20 stupňů nás potom budou provázet taky v sobotu a v neděli.
5: Poznejte naší porodnici ještě před svým velkým dnem. Přijďte 23. září od 13 hodin na den otevřených dveří porodnice Agel Přerov. Těšíme se na vás.
2: Doprava.
0: Připomínáme dopravní nehodu dvou osobních aut na ulici doktora Edvarda Beneše v Bruntálu, dá se to ale opatrně projet. Stejně taky na Holešovské v Bystřici pod Hostýnem, kde se, jak od nás víte, rovněž došetřuje nehoda dvou osobáků. Opatrně taky mezi Hulínem a Tlumačovem, tady došlo k požáru návěsu nákladního vozu, ale i zde se dostaneme. Na policejní hlídku pak pozor na okruhu Olomouce za exitem Holice, taky v obci Koclířov, v Otrokovicích na Štěrkovišti a nebo v obci Brankovice na Sladičce. Šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Lepší hudební výběr.

0: Duhaná pokračuje čtvrtek 17. října. Díky, že jste s námi. Já tu mám něco pro všechny naše posluchače, kteří mají méně než 157 cm. Tak co, jak se vám jede v autě? Pozorně poslouchejte, internetem se teď šíří tvrzení o novém zákonu na Floridě, podle kterého by každý menší než 157 cm musel v autě sedět na autosedačce, a to bez ohledu na jeho věk. Představa dospělých v dětských sedačkách samozřejmě okamžitě internet pobavila. Nicméně ve skutečnosti jde o virální dezinformaci a žádné takové pravidlo pro dospělé na Floridě neplatí a platit asi ani nebude. Takže zatím můžete být v klidu, my jsme vás na Rádiu Haná jen tak trošku popíchli.
1: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
5: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
6: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Olomoucký zimák opět ožívá a soupeři už zase mají strach.
11: Když soupeř slyší hlas kohouta, vždy pořádná mela se rozpoutá.
10: Další domácí utkání s třaskavou atmosférou odehraje HC Olomouc tento pátek od 18 hodin proti Plzni.
11: Přijďte nás podpořit, ať je kohouti hlas slyšet co nejvíc. Zdraví vás Kuba Navrátil, útočník HC Olomouc.
10: Buďme u toho všetci spolu.
12: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
13: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
15: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
16: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
20: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
21: Rádio Hana. Dobrý.

0: a jeho song Na pořád. Vy posloucháte Radio Hana, za malou chvíli u nás taky Shakespeare's Sister anebo Cyril. Ale ještě než se do toho dáme, tak je tu dnešní kalendárium. Pojďme se dozvědět, co by nám v rámci 17. září nemělo uniknout.
1: Radio Hana, kalendárium.
2: Je čtvrtek 17. září. Narozeniny slaví zpěvačka Anastasia anebo Alexandr Ovečkin, který je považován za jednoho z nejlepších hokejistů planety.
3: Backdoor left score! Alex Ovečkin!
2: Narozeniny má také bývalý profitenista a rodák z Valmezu Tomáš Berdych.
4: Něco prostě tady mi řeklo, že už prostě, že to zaslo, že to není.
2: Oslavencům gratulujeme a přejeme, ať máte vždycky tu správnou trefu. A protože je 17. září, tak svátek má každá Naďa, Naděnka, Naděžda. A právě pro vás je tu naše speciální sváteční hymna.

0: Rádio Haná kalendárium. Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
1: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Přijďte přivítat podzim do zahradnického centra Marciánovi v Kostelci na Hané. Tuto neděli program plný podzimní pohody, tvořivé dílny, dýně, špekáčky a malování na obličej. Více na Facebooku Zahradnické centrum Marciánovi.
4: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
5: Luskni.cz. Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
8: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
9: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: jam, jam, jam. 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
3: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Rádio Hana.
6: Nejlepší hudební výběr.

0: v 17.56.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme tu pro vás další informace. Ve věku 56 let zemřel olomoucký podnikatel Richard Morávek. Jehož developerské firmy stojí mimo jiné za galerií Šantovka, rezidenční čtvrtí Šantovka Living nebo kancelářským Envelopa Office Center. Jeho úmrtí ve čtvrtek nad ránem oznámila na Facebooku manželka. Morávek měl na konci července vážnou nehodu ve Španělsku. Po převozu do olomoucké nemocnice měl podstoupit několik operací a dlouho byl v umělém spánku. Odborníci varují před skrytou hrozbou. V Česku totiž opět sílí tuberkulóza, a to včetně její vysoce odolné formy. Lékaři upozorňují na to, že do budoucna mohou chybět nejen speciální léky, ale i lůžka v nemocnicích. Pokud se chystáte do centra Prostějova, dejte si pozor na dopravní omezení. Na Husově náměstí, konkrétně u domu číslo 38, narazíte na částečnou uzavírku. Raději s touto komplikací při své cestě předem počítejte.
1: Sport.
3: Pátek to vypukne. O2 Arena po 13 letech zase uvidí Davis Cup. Ostře sledovaný duel kvalifikačního kola s tenisty USA odstartují od 15 hodin Jakub Menšík s Lernerem Týnem. Po nich se střetnou Jiří Lehečka s Benem Shelton.

0: Je to bez bližších podrobností, ale dá se zde opatrně projet. Dvě osobní auta jsou v sobě taky za Valmezem na cestě na Zašovou. I tady to ale nemá na plynulost provozu vliv. Policejní hlídka je s 18. hodinou v obci Koclířov, taky na D1, na exitu Ivanovice na Hané a na exitu Hranice a v neposlední řadě i v obci Letovice. Pohodovou jízdu.
1: Rádio Hana.

AI avatarů. Lidský život měl odjakživa jasně dané hranice. Začínal prvním nadechnutím a končil ve chvíli, kdy nám po blízkém zůstaly jen fotky, vzpomínky a ticho. Dnes ale umělá inteligence tyhle hranice pomalu stírá. Díky řadě aplikací si lidé vytvářejí jakési generativní duchy, tedy postavy generované umělou inteligencí, které jsou založené na znalostech a povahových rysech blízkých zemřelých. Pro spoustu lidí je to neuvěřitelný pomocník, který pomáhá překonat to nejhorší období zármutku, no a přináší

0: vstupujeme na tenký led, kde bychom raději měli nechat minulost spát. Na Rádiu Hana posíláme už za chvíli další hity a přejeme pohodový čtvrtek.
1: Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Aluminter. Pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter. Pergoly z hliníku.cz.
6: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
8: Olomoucký zimák opět ožívá a soupeři už zase mají strach.
9: Když soupeř slyší hlas kohouta, vždy pořádná mela se rozpoutá.
8: Další domácí utkání s třaskavou atmosférou odehraje HC Olomouc tento pátek od 18 hodin proti Plzni.
9: Přijďte nás podpořit, ať je kohoutí hlas slyšet co nejvíc. Zdraví vás Kuba Navrátil, útočník HC Olomouc.
8: Buďme u toho všetci spolu.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: 6. září, čtvrteční podvečer, u toho Rádio Hana. Díky moc, že jste s námi. No Doubt za námi, před námi i Phil Collins, George Ezra a nebo česká kapela Slzab. No a jelikož je čtvrtek, tak to do kin přicházejí filmové novinky, tak pojďme zjistit, na co nového můžeme do bijáku vyrazit.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme vaše věrné rádio, hrajeme hity, vysíláme zprávy z našeho kraje a sledujeme filmové trháky v moravských kinech. Na co zajít od čtvrtka 17. září za filmové experty hlasí Radek Krojcigr z Multiplexu Premier Cinemas. Rady.
3: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dannyho parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimi komedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítaví potomci by ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třeštíková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basikové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
4: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
3: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo ji nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Kojot vrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci i prostředím. Boj Kojota Wildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gagů.
5: We really have nothing.
3: Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento sci-fi horor je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
2: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basikové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Krojcigr z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
3: Díky, Lukáši, za rozhovor a přeji hezký den.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
6: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
7: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
8: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
7: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
6: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
7: No, to určitě.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
10: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky, každý hrníček je originál. Mugo, dárek, který potěší každý den. Mugo.cz.
11: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
12: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
13: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
14: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny GumCare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
15: Co to zas popájsku je za pikle?
16: Pikle? Ale ne, pikl!
15: Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
2: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
17: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
18: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 4. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov SK Horácká Slávia Třebíč na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
1: Posloucháte Rádio Hana.

Rádio Hana. Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech vaší věrné

0: Sportovní události, no a fotbalový svátek se chystá v neděli od 15. hodiny v Olomouci na Andrově stadionu. Čas se zastaví při beznadějně vyprodaném šlágru Sigmy se Spartou, ale Radio Haná vás do kotle dostane díky posledním volným balíčkům vstupenek. Jakmile u nás ve vysílání uslyšíte hrát Goal Song od Ztraceného ráje, okamžitě napište heslo Jdu na Sigmu do komentářů na našem Facebooku pod soutěžní příspěvek. První tři z vás budou brát po dvou lupenech přímo na tento stadion. Tak určitě během zítřka poslouchejte hned od rána, no a pro připomenutí čekáme na tohle.
1: Radio Haná.
2: Radio Haná.

0: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
3: Co to za popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
4: Za stovku do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
6: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
7: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
10: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
9: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: To jsou Frankie Goes to Hollywood, vy posloucháte Rádio Haná, my vám přejeme krásný čtvrteční večer. Díky moc, že jste s námi. Za malou chvíli nabídneme taky Kateřinu Marie Tichou ve spolupráci s Vesnou. Zaspívá nám i George Michael. Ale ještě předtím jsou tu informace od regionálních zpravodajů. No a velkou radost mají sportovci v Mohelnici.
1: O čem se píše?
2: Pojďme se podívat, čím žijí regionální weby v našem kraji. Jestli jezdíte vlakem nebo autobusem, zbystřete. Blíží se prosincová změna jízdních řádů a Olomoucký kraj vám dává možnost do ní promluvit. Svoje připomínky posílejte na e-mail koordinátora dopravy nejpozději do pátku 2. října. Píše o tom Olomoucký report. Skvělá zpráva hlásí Mohelnice. Už začátkem října se tam otevře nová multifunkční hala za 148 milionů korun. V létě nabídne sporty, v zimě kluziště a na střeše má solární elektrárnu, informuje Šumperský rej. Je čtvrtek a k dostání máme nové číslo týdeníku Hanák. Nese aktuální informace o výstavbě rozsáhlé průmyslové zóny v Přerově nebo o moderním prostředí bazénu v Kroměříži. Tato a další témata najdete v týdeníku Hanák. S naším rádiem jste vždy v obraze, teď už i vy víte, o čem se píše.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
5: Přijďte přivítat podzim do zahradnického centra Marciánovi v Kostelci na Hané. Tuto neděli program plný podzimní pohody, tvořivé dílny, dýně, špekáčky a malování na obličej. Více na Facebooku Zahradnické centrum Marciánovi.
6: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota z Hané. Více na elnersanace.cz.
7: Ahoj, tady Giorgio.
8: My name is Giovanni Giorgio.
7: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrej cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
9: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na 2 dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Beer Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
10: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
3: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek. Kudy

90. let, tak to jsou 80 v 8, každý večer jedině na vlnách Rádia Haná. V zádech Lionel Richie, no a my se těšíme taky na další hity 80. let, které jsme si pro vás dneska připravili. Level 42, Bee Gees, taky Fancy, Queenie a nebo Princess, Erasure a Alien. Tak to a mnohem více nás čeká během dnešní hodinky toho nej, co vzniklo v 80. letech, no a úplně nejdříve posíláme Depeche Mode a jejich Everything Counts. Přejeme pohodový večer v naší společnosti.

0: Ahoj, tady Giorgio.
1: My name is Giovanni Giorgio.
0: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa že sa radovať smie.
2: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
2: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Olomoucký zimák opět ožívá a soupeři už zase mají strach.
8: Když soupeř slyší hlas kohouta, vždy pořádná mela se rozpoutá.
7: Další domácí utkání s třaskavou atmosférou odehraje HC Olomouc tento pátek od 18 hodin proti Plzni.
8: Přijďte nás podpořit, ať je kohoutí hlas slyšet co nejvíc. Zdraví vás Kuba Navrátil, útočník HC Olomouc.
7: Buďme u toho všetci spolu.
9: Rádio Hana.
10: Nejlepší hudební výběr.

0: tohle je její super předělávka. Doba se mění, ale vaše oblíbené rádio zůstává stále stejné.
1: Rádio Hana.
2: Vaše věrné rádio.
3: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
4: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: 30 rokov na scéně No Name Out Arena.
8: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
1: Rádio Hana.

Sagabona con Johnny Wayne.

Kip 9, ladíte to nej, co vzniklo v 90. letech. Tohle to je Dario Giro a my se těšíme na další 90-kové vypalovačky. Kylie Minogue, Ariem, Cranberries už za chvíli, dnes i Simply Red, Boyzone, Sandrano a v závěru taky Lenny Kravitz nebo Sweetbox. Přejeme pohodový čtvrteční večer, jako další jsou tu Soul Asylum a jejich Runway Train.

0: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
4: Rádio Hana. 90 v 9.

Já vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači. Jaký vůbec znám? Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čeho se. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?

0: Rádio Hana. Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je čtvrtek 17. září. Narozeniny slaví zpěvačka Anastasia anebo Alexandr Ovečkin, který je považován za jednoho z nejlepších hokejistů planety.
2: Backdoor left score! Alex Ovečkin!
1: Narozeniny má také bývalý profitenista a rodák z Valmezu Tomáš Berdych.
3: Něco prostě tady mi řeklo, že už prostě, že to zaslo, že to není.
1: Oslavencům gratulujeme a přejeme, ať máte vždycky tu správnou trefu. A protože je 17. září, tak svátek má každá Naďa, Naděnka, Naděžda. A právě pro vás je tu naše speciální sváteční hymna.
0: Rádio Haná, kalendárium.
4: Rádio Haná.

0: Rádio Haná.
1: U koho ti sú malí páni? Jitřenka řídí kokrhání.
2: Než zakokrhá první ranní kohout, je tu noční směna Rádia Haná. Svěží hity pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát. Připojte se k noční směně i dnes jedině na Hané. Jedině na Hané. Jedině na Hané.
3: Rádio Haná.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše věrné rádio, hrajeme hity, vysíláme zprávy z našeho kraje a sledujeme filmové trháky v moravských kinech. Na co zajít od čtvrtka 17. září za filmové experty hlasí Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Rady.
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dannyho parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimi komedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítaví potomci by ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třeštíková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basikové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
3: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
2: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo ji nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Kojot vrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci i prostředím. Boj Kojota Vildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gegů.
4: We really have nothing.
2: Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento sci-fi horor je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
1: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basikové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a přeji hezký den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.

0: těstoviny
1: i sýry.
0: A hlavní výhra?
1: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
0: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
1: A teď otázka.
0: Co dostáváte k svátku?
1: Kytku?
0: Bonbonieru?
1: Kafe?
0: Dobře.
1: Ale my na to jdeme jinak.
0: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
1: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
0: A víte, co nám dělá největší radost?
1: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
0: Skyrock
1: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
0: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
1: Jsme vaše jednička.
0: Takové jsou zářijové novinky Rádia Hana.
3: Tohle je Rádio Hana.

Radiu pro vás další informace. Ve věku 56 let zemřel olomoucký podnikatel Richard Morávek, jehož developerské firmy stojí mimo jiné za galerií Šantovka, rezidenční čtvrtí Šantovka.

0: Sport.
1: V pátek to vypukne. O2 Arena po 13 letech zase uvidí Davis Cup. Ostře sledovaný duel kvalifikačního kola s tenisty USA odstartují od 15 hodin Jakub Menšík s Lernerem Týnem. Po nich se střetnou Jiří Lehečka s Benem Sheltonem, světovou čtyřkou.
0: Počasí.
2: Pojďme se podívat na předpověď meteorologů pro náš region na pátek. Nejvyšší teploty ve stínu v závěru pracovního týdne 18 až 23 stupňů Celsia a objevit se mohou lokálně i dešťové přehánky. Provázet nás bude většinou polojasná obloha, místy oblačno, no a víkend nabídne podobnou teplotu s tím, že v neděli budou dešťové přehánky četnější.
0: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: práce do našeho éteru.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
0: A náš éter je vám k dispozici.
1: akce@radiohana.cz
0: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
1: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz Vaše akce
0: do našeho éteru.
2: Radio Hana.
0: Partner nejlepších akcí v regionu.
2: Radio Hana.
1: Rádio pro lepší náladu.

0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
1: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob. Jestli to tak je, zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny sama Smitha přijdou jako velké umění, to už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Caslem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s francouzskou Leou Sedů. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith, Writings on the Wall.
0: Nejlepší bondovky všech dob. Poslouchá.

0: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
1: K soudu prostřednictvím telekonference.
2: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
3: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Hana šetříme váš čas a vysíláme jen to nejdůležitější. Zdlouhavě říkat vše umí kde kdo. My vybíráme to podstatné. Stručně, užitečně, pravdivě. Zprávy Rádia Hana. Váš spolehlivý zdroj ověřených informací každý den.